jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků.

0: a ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
1: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
0: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
1: Co všechno obnášel ten velkostatek?
0: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
1: A to bylo to, co živilo zámek?
0: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
1: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
0: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
1: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
0: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
1: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
0: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl. No a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu, a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven.
0: Jo.
1: Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, no. Tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějinu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby.

0: stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. On už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva té užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil. Z důchodu máš polovic.
1: Pepa Fousek, úžasný to, Pepa, glosátor.
2: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, Fousku, Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
1: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
2: Už, ano, už to i slyšela a tvářil se, že mi ji koupí.
1: Napsal ti i někdy písničku?
2: Napsal několikrát, no a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený, a tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
1: Ano, to známe.
2: Ano, to znáte, a potom jsem ještě jak se to jmenovalo, nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
1: Co jsi s nima provedla?
2: Oni odešli sami.
1: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
2: Měla 6.
1: Toho si nechala.
2: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
1: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
2: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
1: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
2: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
1: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
2: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
1: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete, na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být Humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo Humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
2: Ano, ano, ano.
1: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme. Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
5: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
5: Jo.
6: Ano.
5: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, tak zase ne. Že jo. Ale svajkněte se bylo často.
5: A bojíš se doktorů?
6: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No jistě, že ne, to je instalatér. Ne, bojím se strašně doktorů zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to, abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní, ty šla si na řadu. Ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem tu začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: To nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedeni.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako?
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to, bílýho Žigulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Žigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele, tady tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tedy František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A
4: já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě, když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Lounech začali s rozšiřováním městského informačního centra. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů, zařadil se k nejtragičtějším v tomto roce. Liberecký kraj chce lépe zadržovat vodu v Jizerských horách. Po ránu bude jasno, přes den většinou polojasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Lounech začala přestavba městského informačního centra na Mírovém náměstí. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu se jeho prostory rozšíří o sousední bývalou prodejnu. Za přestavbu město zaplatí téměř 5 milionů korun. Z více než 3 miliony korun zaplatí dotace z regionálního operačního programu. Práce potrvají přibližně 3 měsíce. Liberecký kraj chce na přizpůsobení regionu změně klimatu využít evropskou dotaci. Celkem 160 milionů korun má směřovat na lepší ochranu přírody a krajiny před suchem nebo na opatření v zemědělství. Peníze mají posloužit také k zadržování vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě. Řekl to náměstek libereckého hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Takže lokality, které jsou tím tepelným ostrovem v těch sídlech, jsou jedním z bodů, který se chceme zaměřit. Můžu zmínit ještě řadu meliorací v Jizerských horách, které ještě čekají na to, že se odstraní, protože do této chvíle ta opatření meliorační se odstraňovala po nějakých menších částech, když někde zbyly peníze, ale toto nabízí vlastně řešení v nějakém větším rozsahu.
0: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí. Patří mezi ně i 2 ženy, které nepřežily střet 2 osobních aut mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem na Litvínovsku. V neděli k nim pak přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen, zatím nevypadá příliš lépe.
0: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala také o víkendu na přelomu července a srpna.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte jasno, přes den pak většinou polojasno a na horách přechodně až oblačno. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách čekejte teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 hodiny večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Fotografii najdete i na serveru iRozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech silničáři opravují ulici Vladimírská. Vozovka je zúžená do 1 jízdního pruhu. Pro opačný směr platí objížďka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 5 od Františka Janačíka a vy vstáváte s Českým rozhlasem Sever. Připomínám, že máme pondělí. A kolikátého je, to si připomeneme ještě jednou, protože za chvilku nás čeká pohled do kalendáře s Petrem Jungmanem. Pak se podíváme do botanické zahrady v Liberci, ovšem ne za květinami, ovšem za zajímavou výstavou, která se týká skla. Jmenuje se Sklo v přírodě, víc si o ní povíme v 17:30. A teď písničky, které nestárnou Beatles nebo Vítězslav Vávra.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 11 minut Beatles dohráli, no a na čase je podívat se do kalendáře. Máme tu vlastně srpnové pondělí, poslední prázdninové, no tak toto zase uteklo. Každopádně pohled do něj nám zprostředkuje Petr Jungmann, je tu jeho kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Ginter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímáme to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: počasí.
1: 5:16, jaké je počasí na severu Čech, tak teploty jsou docela nízko, většinou pod 10 stupni Celsia. Chce to dneska něco na sebe. Radar zatím neukazuje žádné srážky a předpověď mluví o tom, že ráno očekáváme jasno, přes den pak polojasno, někde se může objevit trochu oblačnosti, ale srážky nečekáme. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut vás pozveme do Liberecké botanické zahrady. Tam jsou totiž k vidění tentokrát nejenom květiny, ale i nová skleněná díla celkem 25 sklářů. Jde o výstavu Sklo v přírodě, která je součástí programu festivalu Crystal Valley Week. Ten dneska začíná v Liberci a v Bratislavicích nad Nisou. V botanické zahradě umělečtí skláři předvádějí třeba svítící motýly nebo stěnu posetou skleněnými disky.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
1: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
3: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku.
2: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
3: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
1: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tydlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
1: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
1: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Sever a za chvíli už vás čekají také další aktuální zprávy. V Litoměřicích město odpoledne představí, co by mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. I to vám řekne František Janačík v 17:30.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem zapojuje občany do vytváření komunitního plánování na roky 2027 až 30. Podle webu města mohou obyvatelé připomínkovat už hotový návrh do konce srpna. Odkaz na formulář je na webu města. V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhů začíná v 17:30. Návštěvníci v Liberci a v Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČES o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Bratislava chce mít elektrárnu plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Představitelé tzv. Koalice ochotných čeká společné jednání u příležitosti Ukrajinského dne nezávislosti. Několik státníků dorazí osobně do Kyjeva, mezi nimi třeba britský premiér Andy Bernem nebo finský prezident Alexander Stubb. Ráno čekejte jasno, přes den většinou polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty mezi 20 až 23 stupni, na horách dnes do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Dochsech je částečně uzavřená ulice Nerudova, je to u Máchova jezera. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever a za chvilku, tedy po zprávách od Františka Janačíka, uslyšíte něco o tom, kdo bude naším hostem v odpoledním vysílání po 13. hodině. Nás totiž tak čeká další díl pořadu Osobnosti Česka. No a před 6. hodinou se zeptáme, jestli vás trápí spálená kůže od sluníčka. Možná vám přineseme úlevu v Babských radách. Ale teď už písničky, které nestárnou, připraven je Michal Tučný nebo právě teď Karel Gott.

0: Michala Tučného jste určitě poznali a já vám přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Dnes odpoledne opět chystáme velmi zajímavý rozhovor po 13. hodině nás v Osobnostech Česka. Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a tím jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala a přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma, oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
2: To jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: Tak vidíte, odpoledne určitě bude co poslouchat po 13. hodině Kateřina Macháčková ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45. Aktuální teploty mezi 7 a 10 stupni Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že dneska bude jasno, přes den pak polojasno, někde i trochu víc oblačnosti, ale k večeru se vyjasní a žádné srážky nečekáme. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Miraj na Českém rozhlasu Sever, teď je 5 hodin a 7 a 40 minut. A jestli vás někdy pálí kůže od sluníčka, úlevu vám může přinést spousta zajímavých věcí, které máme po ruce. Jsou tu babské rady a my vám doporučíme třeba bílý jogurt nebo použité sáčky od čaje.
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byl Olympik a osmý den. Na Českém rozhlasu Sever už za chvíli další aktuální zprávy, které vám přinese František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že stavba nového autobusového a vlakového nádraží, které se mělo stavět v Chomutově, se odkládá. Víc tedy přesně v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavba nového autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Počet lékařů na dětské psychiatrii v Liberci se strojnásobí. Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Po ránu čekejte hlavně jasno, přes den většinou polojasno, místy oblačno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město s jeho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 37.
2: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v Liberecké krajské nemocnici personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů, třikrát více než má nyní. Posílení týmu souvisí s modernizací budovy dětské psychiatrie, kde se počet lůžek zvýší na téměř dvojnásobek. I když nové prostory budou hotové až na jaře příštího roku, nemocnice posiluje lékařský tým už teď. Českému rozhlasu to řekla primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Částku ale zatím neprozradil.
3: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
0: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout vládní návrh. Ještě před jednáním se ale dnes sejde také mimořádně tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Sport. Fotbalisté Teplic nevyhráli v šancelize po třetí za sebou a po druhé v řadě prohráli. V pátém kole se Zbrojovkou Brno 0-2 nespokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frťala.
4: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaké dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou. To je asi trošku velký omyl. Nám chyběla odvaha.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte hlavně jasno, přes den bude převládat většinou polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách teploměry naměří maximálně 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Policie pátrá v režimu dítě v ohrožení po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná dívka měří mezi 150 až 160 cm. Měla by mít na sobě tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce můžete policii sdělit na lince 158. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most je úplně uzavřená. Sledujte vyznačené objížďky. V opačném směru Chomutov čekejte omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, František Janačík. A to byly další aktuální zprávy. Krátce po 6. hodině. Za chvilku nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát opět falešné investice. Lidé na Litoměřicku přišli za jediný den, jediný víkend vlastně, o téměř 2,5 milionu korun. A pak něco veselějšího. Tipy na výlety, projdeme se křížem krajem a tentokrát na příměstském táboře na Ústecku s naší kolegyní Evou Bucharovou. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Brontosauři nebo Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: O téměř 2,5 milionu korun přišli během jediného víkendu lidé na Litoměřicku kvůli falešným investicím. Podvodníci nabízeli výhodné zhodnocení peněz a vystupovali jako investiční poradci nebo makléři. Všechno mělo působit profesionálně, dokonce obětem ukazovali údajné zisky. Ale jakmile chtěli lidé své peníze vybrat, přišly požadavky na další platby. Jednou za poplatek, jindy za daň nebo za uvolnění.

0: peněz. Výsledkem samozřejmě nebyl očekávaný zisk, ale další ztráta. A tak policisté znovu varují. Nabídka rychlého a vysokého výnosu by měla být důvodem k velké opatrnosti. A pokud vás někdo tlačí do okamžitého rozhodnutí, je to další varovný signál.
1: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, tedy čtvrt na 7, jaké máme počasí na severu Čech. Docela chladné ráno, od 7 do 10 stupňů teploty, které vidíme právě teď na teploměrech, jinak na radaru žádné srážky. No a předpověď tam mluví o tom, že teď ráno bude většinou jasno, přes den pak polojasno a může se objevit oblačnosti i víc, tak večeru se zas vyjasní. Budeme beze srážek a s teplotami od 20 do 23 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: I dnes vyrazíme křížem krajem, prázdniny se chýlí ke konci a tak bychom neměli vynechat jeden příměstský turistický tábor, se kterým se Eva Bucharová potkala ve Hřensku na vyhlídce Fénix. Nedalo jí to, dala se do řeči a jejich tipy na výlety se můžou hodit klidně i vám.
2: Mě by zajímalo, co jste viděli v okolí Ústecka na vašich výletech a vy jste byli přece na nějakém zámečku.
3: Na zámeček Větruš.
2: Co jste tam ještě viděli, kromě toho zámečku?
3: Bludiště skleněný, bludiště a stromový bludiště.
2: A kdo se tam ztratil?
4: Nikdo!
2: Byla i lanovka?
4: Ano.
5: Já jsem jela poprvé lanovkou.
2: Anička, dobře, tak to je Ústí a teď se přesuneme do České Kamenice. Jendo?
6: Byli jsme v České Kamenici na vodní mlýnky.
2: A co to jsou ty mlýnky, Rozárko?
6: To jsou takový vodní mlýnky, že tam si můžeš hrát s vodou takového potoka, Mario. Napumpuješ vodu a ona začne týct, můžeš tam zastavit vodu i...
7: Byl tam i orloj ze skla.
2: Co ještě v České Kamenici?
7: Obrázky ve skále.
2: Říká Rozinka. Vítek byl první kde?
8: Na přívazu, ručním přívazu.
2: Aha, a to jste tam byli ve dvou nebo sám?
8: Ve dvou.
2: A někam nahoru jste ještě šplhali v České Kamenici, kam to bylo?
8: Jehla.
2: Další cíl vašich putování je Fénix. Co to je Fénix?
8: Pták, který stál z popela.
2: A je to taky vyhlídka Fénix. Vidíme co?
8: Skály nebo zhořelý stromy.
2: A tady je taky vidět, jak byly první rostlinky. Co bylo první?
9: Houby.
2: A potom?
9: Mech.
2: A potom?
9: Kapradí.
2: Výborně.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Třetí galaxie a Michal David na Českém rozhlasu Sever. Přeju vám pěkné ráno společně s námi. Už za malou chvíli tu budou také další zprávy, které vám přinese o 6:30 František Janačík. No a co se dozvíte? Například to, že o víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Podíváme se také na Litvínovsko. Víc uslyšíte v 6:30 ve zprávách.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, toho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Ke dvěma úmrtím došlo na Litvínovsku. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří mají nové vozidlo. Podle webu města je bezpečnější a také šetrnější k přírodě. Nový vůz stál 2 miliony 100 tisíc korun. Město uhradilo 200 tisíc, zbytek pokryla dotace z Evropské unie. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří pro mladší ročníky. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Ráno převážně jasno, přes den bude převládat polojasno, na horách čekejte přechodně oblačno. Teploty ve stínu do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Žatce je částečně uzavřená ulice Husova, omezení je u čerpací stanice směrem na Radíče Ves a omezuje i provoz u obchodního domu Tesco. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy s Františkem Janačíkem jste slyšeli. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy pondělí 24. srpna tady u nás na severu Čech. A pak před 7. hodinou tu budeme mít příběhy města a obcí a podíváme se tentokrát do Děčína. Takže teď už písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo holky.

0: Pavel Bobek víc nehledal na Českém rozhlasu Sever. Teď v 6 hodin 38 minut zjistíme, co přinese dnešní den. Samozřejmě tady u nás na severu Čech připomínám, že je pondělí 24. srpna. V Litoměřicích se od 17:30 večer uskuteční veřejné projednání nové podoby Jiráskových sadů. Návštěvníci se můžou seznámit s návrhy úprav vstupu do parku, taky říct svůj názor. V případě špatného počasí se to setkání přesune do restaurace Eden. V Ústí v divadle města začíná v 7 večer slavnostní koncert v rámci dirigentských kurzů s americkými hosty. Představí se 6 mladých solistů a uslyšíte Beethovena, Dvořáka, Verdiho a další. Pozor, zítra začíná tady u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever další divadelní zahrada. Jenom připomínám, že to dnešní představení, které mělo celý festival odstartovat Milenci z kiosku, podání činoherního studia Ústí nad Labem, bylo zrušeno. V Ústí nad Labem pak pokračují práce na opravě Benešova mostu. Jak jsou ty práce daleko? Kdy je v plánu dokončení? To uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, teď je 6:42. Samozřejmě nesmí chybět ani informace o počasí, protože právě v tuhle chvíli je na telefonu kdo jiný než Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se zeptat, jaká je aktuální situace na severu Čech.
1: Tak teď v současné době na území Ústeckého kraje máme většinou skoro jasno a teplota je... Jsou tam teda rozdíly v té teplotě, ale většinou je to v rozmezí 5 až 10 stupňů, a to jak v nižších polohách, tak i na horách.
0: Co říká předpověď, jaké bude pondělí?
1: Tak v pondělí teď ráno ještě bude skoro jasno, přes den polojasno, na horách by přechodně mohlo být až oblačno, a k večeru se nějaká oblačnost objeví ještě i na jihozápadě kraje a maximální teploty by měly dosáhnout 20 až 23 stupňů, na horách o malinko chladněji 15 až 18.
0: Jeden malý výhled na zítřek, my startujeme takový venkovní festival u nás na divadelní zahradě. Jaké nás tedy čeká počasí při úterku?
1: Tak bude to podobné jako dneska, akorát přes den pak bude postupně více oblačnosti a večer by na jihozápadě kraje se ojediněle mohl vyskytnout slabý déšť, ale ta pravděpodobnost zatím není moc velká a bude o něco tepleji. V noci tedy bude 11 až 8 stupňů a v některých údolích by mohlo být až 6 stupňů, ale maximální teploty 23 až 26 stupňů.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď. Hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, my tu máme náš seriál, který nás provádí městy a obcemi v Ústeckém kraji. A dneska vyrazíme vlastně na poslední takové velké město, které je na Labi, totiž Děčín.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Děčín leží na Labi, a to na obou březích. Na jednom břehu je dominantou zámek, na druhém pískovcová skála zvaná Pastýřská stěna, kde je třeba zoologická zahrada. Děčínský zámek patří k těm nejstarším v České republice. Historici soudí, že byl založen už na konci 10. století, i když první písemná zmínka o hradišti na tomto místě je z roku 1128. Přeskočím rovnou do 16. století, kdy byl už kamenný hrad majetkem saského rodu rytířů z Binau. Rytíři hrad přestavěli na renesanční zámek. Současná podoba zámku je ale dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein. Hrabě Maximilián Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Děčínská zoo byla otevřena v roce 1949. Specializuje se na chov vzácných a málo známých druhů zvířat, které nejsou běžně v jiných českých zahradách. Můžete tam vidět třeba medvědy kamčatské, kočkovité šelmy, kapibary i exotické ptáky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Tak to byla Darina Rolincová na Českém rozhlasu Sever. Si za malou chvíli můžete počkat na další aktuální zprávy, které vám přinese František Janačík. A co se dozvíte? Například to, že v polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v Liberecké krajské nemocnici. Počkejte si na zprávy 7 hodin.

Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebívlicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Shows Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté pátrají v režimu dítě v ohrožení po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v Teplicích. V polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v Liberecké krajské nemocnici. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Po ránu čekejte hlavně jasno, přes den většinou polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů ve stínu. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích u Teplic. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
2: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
0: Informace o hledané dívce můžete policii sdělit na lince 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Parkovací dům v areálu Liberecké nemocnice bude znovu zavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Tou jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který bude muset být právě kvůli tomu pro veřejnost uzavřený. Českému rozhlasu to řekl Petr Šmakal z technické zprávy nemocnice. Ministry vlády Andreje Babiše z hnutí ANO čeká dnes na pravidelném zasedání schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma tzv. Třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří, tzv. Lepší penzíko. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
0: Podle opozice jde návrh správným směrem, zůstává ale takzvaně v půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy.
1: Sport.
0: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup, ve finále porazili 3-2 švýcarský Cúk s českým obráncem Skleničkou a útočníky Kovářem a Kubalíkem. Před začátkem nové sezóny tak vyhrála Kometa i třetí duel. Litvínov prohrál na Fission Gov Cupu s italským Pustertalem 1-3 a skončil třetí.
1: Počasí.
0: Po ránu čekejte hlavně jasno, přes den bude převládat polojasno, na horách přechodně až oblačno, teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách ve stínu maximálně do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích pokračují opravy průtahu 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Úsekem u kruhového objezdu u Lidlu a Albertu se stále projíždí kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 7 hodin od Františka Janačíka. No a za malou chvíli už se společně podíváme do kalendáře. Připomínám, dneska je pondělí 24. srpna, je tu poslední týden prázdnin, to jenom děti, aby věděli, že už se můžou připravovat. Před 7:30 se pak seznámíme s handicapovaným kanadským cyklistou Jimmy Pelletierem, který dorazil do Prahy do cíle své evropské etapy světového turné. Jak to turné vypadá, probíhá, jaký má účel, o tom si řekneme před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou. Pavel Bobek nebo Holky.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Václav Neckář na Českém rozhlasu Sever. Připomínám dnešní datum, 24. srpen, poslední prázdninové pondělí. A tak se můžeme podívat do kalendáře s Petrem Jungmannem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann.

0: pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
1: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
0: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Pojďme na počasí. Aktuální teploty jsou docela nízko, jen mezi 7 až 10 stupni Celsia, takže chladné ráno. Ono je to tím, že na většině Ústeckého kraje je jasno. Přes den pak bude polojasno, nějaká oblačnost se objevit může, ale k večeru se znovu vyjasní a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkend nový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl osmou dohrává skupina Ballet a my se teď seznámíme s Jimmym Pelletierem. To je člověk z kanadské provincie Quebec, který přijel do Česka na speciálním kole. Má takový závodní handbike, se kterým vyrazil na světové turné. A chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dělat velké věci. A Praha, ta je cílem jedné z etap jeho cesty po světě. V úterý bude pokračovat dál.
1: Příjezd Jima Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 tisíc kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Jeský den. On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
3: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkoly.
2: On part le matin, on fait 5 km par jour.
1: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
3: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbikera Jimmyho Pelletiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3 minuty už bude 7:30 a vy se dočkáte dalších aktuálních zpráv, které pro vás chystá František Janačík na Českém rozhlasu Sever. Dozvíte se třeba to, že v Liberci a v Vratislavicích dneska začíná 5. ročník festivalu Crystal Valley Week. Tak počkejte si na informace přesně v 7:30.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv na návštěvy koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvy. Bližší data budou dostupná v září. Návštěvníci v Liberci a v Vratislavicích nad Nisou můžou od dneška zavítat na pátý ročník festivalu Crystal Valley Week. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firem navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Festival potrvá do soboty. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřirůstá tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, stromy jsou oslabené. Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle íránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Po ránu převládá jasno, přes den bude většinou polojasno a na horách přechodně i oblačno. Teploty od 20 do 23 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Vejprtech v horách na Chomutovsku čekejte zúžení v pruhu na hlavním průtahu před městským úřadem v ulici Tylova. Je to kvůli opravám. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy o půl osmé jste slyšeli, za chvilku dáme řeč, vlastně se vrátíme k tomu včerejší, tedy pátečnímu dáme řeč, kdy jsme si povídali o zahradách. No a pak vyrazíme do Mostu. Město si stěžuje na průtahy v procesu bezúplatného převodu pozemků kolem jezera. Podrobnosti nám přinese náš reportér Jan Beneš před 8 hodinou. Teď ale písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Petra Janů nebo právě teď Marek Ztracený.

0: Za 5 minut bude 7:45. My se vracíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy si s námi Renata Filipi povídala o zahradě. Jakou máte zahradu a kdy jste si ji pořídili? Vášnivou zahradnicí je i naše kolegyně Veronika Jaklová.
1: Moje zahrada je v procesu tvorby.
2: Ano.
1: Od zahrady, která byla zničená při stavbě, k zahradě romanticko-užitkové. My jsme vlastně kupovali malý dům s velkou zahradou, protože jsme chtěli chovat zvířata. Ty jsme taky chovali a můj původní záměr byl, co neplodí nebo nedává nějaký užitek, tak je zbytečné. A protože už vlastně v domečku a se zahradou žijeme takových 9 let, tak se proměnil i můj přístup. Z té čistě užitkové zahrady se pomalu stává zahrada i krásná. Pro mě získaly hodnotu i květiny, které dřív mi přišly úplně zbytečné a plýtvání vodou a tak. Takže v současné době vlastně máme zahradu tak, že kolem domu je zahrada okrasná, květiny, romantická, růže. A pak máme tu užitkovou, do které jsme se ještě nepustili. Haldy, stavebního dříví, tohle to je vlastně plán na letošní dovolenou, aby jsme se posunuli dál.
0: Takhle to má naše kolegyně Veronika Jaklová. No a my i dnes Dáme řeč po 9:00 si budeme povídat o poznávacích zájezdech. Tak co, zažili jste někdy nějaký, jeli jste na takový poznávací zájezd? Tak o tom bude řeč dneska po 9:00. Volejte, pište.

0: počasí. 7:45, jaké máme počasí na severu Čech, tak teploty právě teď po ránu docela nízko, většinou okolo 7 až 10 stupňů Celsia, takže chladné ráno, no ale na druhou stranu je to tím, že se vyjasnilo, na většině území je jasno a přes den pak bude většinou polojasno. Může se objevit i nějaká drobná oblačnost, k večeru se znovu vyjasní a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
1: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Lucii Bílou jste určitě poznali, teď je 7 hodin a 50 minut. My míříme do Mostu. Už v září měli podle původního harmonogramu zastupitelé v Mostě jednat o darovací smlouvě v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků hladiny jezera Most ze státu na město. Podle vedení města měl proto během léta smlouvu posoudit Úřad na ochranu hospodářské soutěže, jenže dokument si zpětně vyžádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Víc o tom ví náš reportér Jan Beneš. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno, to přineslo pozdržení v celém procesu a vedení Mostu se to nelíbí. Podle primátora Marka Hrvola z Hnutí pro Mostci Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh darovací smlouvy vyžádalo neplánovaně. Most proto kontaktoval ministerstvo, které městu odpovědělo, že převod více než 700 hektarů pozemků schválila vláda Petra Fialy z ODS a s věcí se teď musí seznamovat noví úředníci ministerstva.
1: Vysvětlilo Ministerstvo průmyslu nějak oficiálně, proč se tím dokumentem začalo znovu zabývat?
2: Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka je bezúplatný převod majetku mezi státem a městem Most významnou majetkoprávní záležitostí. Je proto nutné návrh projednat s koaličními partnery, protože součástí procesu je také projednávání na úrovni vlády. Provazník ujistil, že nejde o změnu původního záměru, ale o standardní posouzení návrhu před zahájením navazujících kroků. Po projednání by mělo majetkoprávní pořádání pokračovat v souladu se zákonem. Jak dlouho se ale bude ministerstvo průmyslu zabývat, potažmo vláda, bude tento návrh posuzovat, to provazník neřekl.
1: My máme v kraji také druhé velké jezero po těžbě, to je Milada na Ústecku. Jaká je tam situace? Mají stát také bezúplatně převést?
2: Podle Hany Wolfové, mluvčí státního podniku Diamo, který je vlastníkem obou jezera přilehlých pozemků, je u jezera Milada situace jiná. V případě Milady smlouva o bezúplatném převodu není v tuto chvíli v tak pokročilém stavu jako u jezera Most. Důvodem je i fakt, že zatímco u Mosteckého jezera jde o převod na město, v případě Milady by bezúplatně získali plochu obce sdružené v dobrovolném svazku obcí jezera Milada, tedy Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice.
1: Jaká je tedy situace okolo převodu pozemků našich jezer v Ústeckém kraji, nám shrnul Honza Beneš. Díky za to. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Jimmy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.
1: Tři kříže a hop-trop na Českém rozhlasu Sever. Za malou chvíli už tu budou také další aktuální zprávy. František Janačík vám řekne třeba to, že radnice v Doxech sjednocuje podobu košů na odpadky. I to vám řekneme ve zprávách. Budou tady přesně v 8.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Krásná Lípa dokončuje přístavbu u tamní základní školy, budou v ní polytechnické učebny. Radnice v Doxech sjednocuje podobu košů na odpadky. Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. Po ránu teď převládá jasno, přes den bude většinou polojasno nebo i oblačno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré ráno i poslech. Přístavba u základní školy v Krásné Lípě je téměř hotová. Sloužit bude pro polytechnické předměty, tedy pracovní činnosti anebo robotiku. Na přístavbě je zelená střecha a voda z okapů je svedená do retenčních nádrží. Přístavba vyšla na zhruba 20 milionů korun. Město dostalo 95% dotaci z Fondu spravedlivé transformace. Více řekl nezávislý starosta Jan Kolář.
3: V současné době se dokončují rozvody, elektroinstalace a tak dále. A začnou vlastně práce i na venkovním plášti. Pak budeme řešit i vybavení, tak aby ty učebny třeba někdy od ledna příštího roku byly vlastně už jakoby v plném provozu.
1: Technické služby v Doxech instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavním nádraží a autobusovém nádraží a postupně by měly být po celém městě.
4: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů, ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty, teploměry naměří i 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Sport. Fotbalisté Teplic prohráli v pátém kole šance ligy se Zbrojovkou Brno 0-2. Oba góly jim střelil Antonín Vašíček. Skláři si za celý zápas vypracovali jen jednu šanci. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 630 sekund.
2: Počasí.
1: Po ránu stále většinou jasno, přes den čekáme většinou polojasno a na horách přechodně oblačno. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni Celsia ve stínu, na horách do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila v režimu dítě v ohrožení pátrání po 12-leté dívce Klaudii Mansfeldové. Naposledy byla viděna kolem 7 hodiny večer v Hostomicích u Teplic. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Měla by být oblečena do tmavě červených kraťasů a růžového trička. Fotografii najdete i na serveru iRozhlas.cz. Informace můžete policii předat na lince 158.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 237 dejte pozor na řešení nehody osobního auta na okraji Chodovlic na Litoměřicku. Je to ve směru od obce Klapí. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 8 od Františka Janačíka jste slyšeli, za malou chvíli se dozvíte něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se budeme zajímat o masožravé rostliny. No a pozor, tenhle týden také soutěžíme, naší cenou je let vrtulníkem. Už tuhle sobotu se můžete s námi proletět v Ústí nad Labem, tak možná, že se budete chtít soutěže zúčastnit, není to nic složitého, víc si o tom řekneme už za malou chvíli teď, ale písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Palo Habera a tým.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Bývalá Helena Vondráčková a na Českém rozhlasu Sever se opět zeptáme Martina Písaříka na něco, co v učebnicích nebylo. A dozvíme se, proč jsou některé rostliny masožravé.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou,

0: jednou jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hemizem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hemizožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty začínají pomalu, ale jistě trochu stoupat, takže už se někde dostáváme i ke 12 stupňům Celsia. Každopádně platí studené ráno. Většinou je sluníčko, jasná obloha, ale během dne pak čekejte, že přes den se může nějaká oblačnost objevit a přidat. K večeru se znovu vyjasní, o srážkách nemůže být vůbec řeč a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 24 minut, vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak teď je tady docela formol na našem telefonním čísle 475 212 212. A ten formol je tady, protože jste správně identifikovali zvuk našeho vrtulníku, který znamená, že tři z vás budou moci postoupit do finále, ve kterém je možné vyhrát vyhlídkový let. A já jsem zvědav, kdo nám volá teď. Dobré ráno. Tak, doufám, že se tedy slyšíme. Ještě jednou, dobré ráno.
1: Ano.
0: Ano, slyšíme.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jenom, kdo nám volá, nám pověste.
1: Stepan Sluští nad Labem.
0: Zdravím vás. V sobotu je akce, která se jmenuje Nebe plné letadel. Český rozhlas Sever tam bude. A budeme také letat vrtulníkem. Takže budete moc, kdybyste náhodou vyhrál. Je to v sobotu v 5. To rovnou můžu říct.
1: No, pokud jo, budu mít čas. Budu 29. Ano.
0: Vyhlídkový let nad Ústím nad Labem. Připomínám, že finále tu bude v pátek odpoledne. Tak zatím díky za zavolání. Mějte se moc hezky. Vydržte mi prosím ještě chviličku na telefonu, ať se domluvíme, co a jak dál. Díky, naschledanou. No a vy ostatní poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Sever, protože i vy můžete postoupit do pátečního finále.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem zapojuje občany do vytváření komunitního plánování na roky 2027 až 30. Podle webu města mohou obyvatelé připomínkovat už hotový návrh do konce srpna. Odkaz na formulář je na webových stránkách města. V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhů začíná v 17:30. Další informace přidáme ve zprávách v 9 hodin. Návštěvníci v Liberci a také v Vratislavicích nad Nisou můžou od dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Jde o jeho 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Slovensko by dnes mělo pokračovat v jednání se společností ČES o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Bratislava chce mít připravovaný zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu brzdí ale spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Představitelé tzv. Koalice ochotných čeká společné jednání u příležitosti Ukrajinského dne nezávislosti. Několik státníků osobně dorazí do Kyjeva, mezi nimi třeba britský premiér Andy Bernem nebo finský prezident Alexander Stubb. Převládá jasno, přes den bude většinou polojasno, na horách přechodně i oblačno. Teploty dnes ve stínu do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 260 na Ústecku mezi Zubrnicemi a Lovečkovicemi se u křižovatky na Touchořiny podle řidičů pohybují krávy. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: František Janačík přinesl zprávy o 8:30, my si za chvilku řekneme, co přinese dnešní den, a pak před 9 hodinou tu budeme mít další díl naší ověřovny. Nový řetězový e-mail, který chodí nejen seniorům, volá po vystoupení z Evropské unie, prý odcházejí z Česka zisky místních firem, což není pravda, jak si vysvětlíme v našem vysílání před 9 hodinou. Teď písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo právě teď Petr Spálený.

0: 8:09 připomínám, že je pondělí, máme dneska 24. srpna. A co přinese dnešní den? V Litoměřicích se od 17:30 večer uskuteční veřejné projednání nové podoby jiráskových sadů. Můžete se tam jít podívat, seznámit se s návrhy úprav vstupu do parku a taky říct svůj názor. V případě, že by pršelo, tak se vše přesune do restaurace Eden. V Ústeckém divadle města Ústí nad Labem začíná v 7 večer slavnostní koncert v rámci dirigentských kurzů s americkými hosty. Představí se i 6 mladých solistů a vy uslyšíte skladby Beethovena, Dvořáka, Verdiho a dalších. Zítra začíná na zahradě Českého rozhlasu Sever divadelní zahrada to dnešní představení, které mělo celý festival odstartovat. Milenci z kiosku v podání Činoherního studia bylo zrušeno. No a v Ústí nad Labem také pokračují práce na opravě Benešova mostu, už je to docela dlouho. Jak jsou tedy ty práce daleko? Kdy je v plánu dokončení? O tom uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45. Aktuální teploty se venku pomalu, ale jistě trochu zvyšují. Studené ráno máme za sebou, ale někde už je dokonce až 14 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, ani je dneska nečekáme, má být skoro jasno, polojasno. A k večeru může přibýt oblačnosti, ale znovu se vyjasní. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková zpívala na Českém rozhlasu Sever. Já vám přeju pěkné ráno. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem, což znamená, že k nám proudí víc peněz, než do Bruselu odvádíme. No a po internetu se teď šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Unii zlatým dolem a že nás okrádá. Je to pravda nebo ne? No, že to pravda není, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. A detaily teď probereme s Kateřinou Kučerovou. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to tedy s příjmy a výdaje ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česko vlastně má?
1: Od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství v Evropské unii, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem v Evropské unii v čerpání peněz.
0: No a co se na tom autorovi toho řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési osmileté období mají celkem o 2240 miliard korun, ročně tedy o 280 miliard. Z Evropské unie má oproti tomu do tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun. A to cituji, s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli skutečná čísla z dat ministerstva financí.
0: Ano, a kde na tahle čísla pisatel přišel?
1: V tom e-mailu se od počtů spojených s Evropskou unií postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč, vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie. Na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl. A Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firm bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailu volají. Peníze do zahraničních firm by totiž z Česka proudily i dál.
0: Říká Kateřina Kučerová, a ne tedy další díl naší ověřovny. Nevěřte všemu, co vám chodí do e-mailu. Plyne jednoznačné poučení. Kateřino, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut tu bude 9. hodina a s 9. hodinou samozřejmě také další vydání našeho pořadu Dáme řeč. Dneska vás jim bude opět provázet Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem budeme mluvit dneska?
1: Tak dnes, protože máme poslední týden prázdnin, tak se budeme věnovat ještě takovému ryze podle mě a prázdninovému tématu, a to jsou poznávací zájezdy.
0: Já myslel poznámky.
1: A poznámky ne, ty přijdou až za týden.
0: Poznávací zájezdy.
1: Poznávací zájezdy.
0: Nenávidím úplně.
1: Ne.
0: 100 českých hradů a zámků za jeden.
1: Takže jsi byl na nějaké.
0: Musel
1: jsi.
0: Tak jsem byl na jednom poznávacím zájezdu, který organizovali tady naši kolegové do Paříže.
1: Ano, jaké to bylo?
0: Naštěstí, protože nenávidím poznávací zájezdy, tak jsem si udělal vlastní program. Mm-hmm. Mě vadí to srocování v té skupině.
1: Taková
0: a ten průvodce,
1: ta organizovaná zábava.
0: Jo, co mává tím deštníkem a pak všude říká, tak a za 3 minuty, prosím vás, musíme být tamhle. Tak
1: aha,
0: to
1: takže poznávací zájezdy nejsou.
0: Já mám rád poznávací zájezdy, ale
1: když si je děláš
0: sám.
1: Jsem zvědavá na posluchače.
0: Jak to máte vy, řekněte Renatě Filipi. Teď už se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 12-leté dívce, utekla z teplické nemocnice a může být v ohrožení. Litoměřice dnes veřejnosti představí novou podobu vstupu do Jiráskových sadů. Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. Přes den čekejte většinou polojasno, na horách i oblačno, teploty dnes ve stínu do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání v režimu dítě v ohrožení po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli večer kolem 7 hodiny v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, řekl mluvčí policie Václav Krieger.
3: Na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
2: Fotografii dívky najdete i na serveru irozhlas.cz. V Litoměřicích dnes město představí veřejnosti návrhy z architektonicko-výtvarné soutěže na nový vstup do Jiráskových sadů. Radnice oznámila, že setkání začne v 17:30 přímo v parku. Lidé si budou moci prohlédnout všech 40 soutěžních návrhů.
4: Na místě budou taky autoři 3 nejlépe hodnocených řešení, se kterými může veřejnost diskutovat. Vítězný návrh Štěpána Císaře Beránka je bronzová plastika odpočívající postavy v nadživotní velikosti. Na místě dřív stál pomník sovětského rudoarmějce. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na Kovárně bude energií zásobovat také obecní úřad a školu. Jak Českému rozhlasu řekl nezávislý starosta David Šmat, radnice i pronajme pozemek, na kterém chce postavit dobíjecí stanice pro elektromobily. Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3¾%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun.
1: Sport.
2: Fotbalisté Teplic prohráli v 5. kole šance ligy se Zbrojovkou Brno 0-2. Oba góly jim vstřelil Antonín Vaníček. Severočeši si za celý zápas vypracovali jenom jednu šanci. Spokojený nebyl teplický obránce Večerka, který ocenil brněnskou defenzívu.
5: Hráli dobře dozadu, měli spoustu zblokovaných našich střel. My jsme některé ty akce neřešili dobře. Řešili jsme to jinak, než bychom měli. To musíme zlepšit do dalších zápasů a být víc nebezpečnější.
1: Počasí.
2: Převládá jasno, přes den čekejte většinou polojasno a na horách přechodně i oblačno. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni Celsia, ve stínu a na horách do 18 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 154 cm, průtok 116 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 140 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/9 se na obchvatu Nového Boru v křižovatce s příjezdem od města od Sokolovny srazila 2 osobní auta. Dejte pozor také v Liberci. 2 osobní auta se srazila v ulici doktorky Milady Horákové u poštovního náměstí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. Vy posloucháte pondělní Dáme řeč na Českém rozhlase Severa. Dnes máme nádherné téma, budeme si povídat o poznávacích zájezdech. Jezdíte nebo jste třeba na ně jezdili rádi? Na jaký zájezd nezapomenete? Máte radši individuální cestování? To vše společně rozebereme v následující hodince. A proto volejte do studia na telefon 475 212 212. Své tipy na poznávací zájezdy můžete klidně posílat i na e-mail dameřeč@rozhlas.cz anebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i můj kolega František Janačík. Františku, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Co ty a poznávací zájezdy máš rád?
2: No, já jsem je mýval rád, teď už jsem jich neabsolvoval moc, jak najít to slovo.
0: Ano.
2: No, byl jsem v Paříži.
0: Ano.
2: V Paříži jsme byli s manželkou, tehdy ještě
0: s přítelkyní.
2: Stávající.
0: Ano.
2: A ten byl pěkný, ten se nám líbil. No. Asi bych jezdil i víc, ale tak to se mám jiné zájmy.
0: Rozumím. No. Teďko momentálně rodina je na číslo jedna.
2: Bolely nás nohy. Já nevím, jestli to je takový jako průvodní je všech poznávacích zájezdů, že tě musí bolet nohy. Protože jsme obešli půl Paříže za dva dny, tak to bylo.
0: A kolik jste třeba nachodili kilometrů?
2: Já jsem ještě jsem neměl ty hodinky, ale já si troufnu říct, že třeba těch 15 kilometrů každý den tím městem jsme jako našlapali.
0: No, tak no. To se nedivím, že vás bolely nožičky, ale stálo to za to.
2: Určitě.
0: Vzpomínáš.
2: No, člověk toho vidí hodně.
0: Tak jsem zvědavá i na naše posluchače, na jaký poznávací zájezd vzpomínají. Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už písničky, ty, které nestárnou. Zpívá Hanka Zagorová a teď posílám Pavla Vítka.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Lenka Zagorová dospívala, taky nám otevřela dnešní pondělní Dáme řeč. My si společně povídáme o poznávacích zájezdech. Jezdíte nebo jezdívali jste, máte rádi, a nebo radši cestujete individuálně? Tak telefonní linka 475 212. 212 je vám k dispozici, klidně už mi volejte do studia. A před časem se do Gruzie vydala tisková mluvčí děčínské zoo Alena Houšková, se kterou tedy nebudeme řešit mláďata ani akce v zoologické zahradě, ale právě její cestovatelské zážitky. Proč právě Gruzie, i když to není obvyklý cestovatelský cíl, tak to nám prozradí právě teď.
1: Není to obvyklý cestovatelský cíl, ale přiznám se, že tahle země se ke mně dostala takovým jako úderem blesku, protože já jsem tenhle zájezd dostala k Vánocům loňským. Jasně. Takže to vlastně nebyl můj výběr, ale jsem za něj velmi ráda, protože ta země má určitě co nabídnout a zažili jsme tam spoustu jako zajímavých věcí.
2: Když Dárek, tak je asi zbytečné se ptát, proč jste tu cestu absolvovali s cestovkou, protože já mám pocit, že lidé, kteří se vydávají do těchhle zemí, jako je Gruzie nebo ty přilehlé, tak to většinou podnikají jako dobrodružně na vlastní pěst, ale vy hezky organizovaně.
1: Je to tak. My v podstatě patříme taky k těm cestovatelům, kteří cestují rádi na vlastní pěst. Neradi se úplně podřizujeme takovým těm velkým skupinám, protože v těch velkých skupinách všechno trvá dvakrát, třikrát déle. Ale zase jsme si říkali, že ta Gruzie je taková zem, do které se jen tak nikdo nevydá, nebo je vlastně braná trošičku jako, že se strachem se do ní jezdí.

0: Takže jsme si řekli, že tohle zkusíme prostě přes cestovku.
1: Když cestovka, tak taky průvodce a na něm dost závisí to, jestli se vám zájezd bude líbit nebo ne, jaká intenzita bude těch zážitků,
0: přesně
1: které
0: tak
1: vám dovolená poskytne.
0: Přesně tak. A musím říct, že v tomhle případě jsme měli obrovskou kliku. Narazili jsme na průvodkyni Evu, která byla úplnou studnicí vlastně vědomostí o téhle zemi. Ona tam svého času dělala i nějakou jako konzulku, takže opravdu věděla úplně všechno, na cokoliv jsme se jí zeptali, co nás zajímalo, a dokázala nás protáhnout i místy a mohli jsme si vyzkoušet třeba i nějaké věci, ke kterým bychom se asi jako individualisti, cestovatelé možná nedostali.
1: Chtěli jste poznávat spíš města anebo spíš přírodu?
0: Tak my jsme věděli, že ten první den určitě, kdy jsme zakotvili v hlavním městě v Tbilisi, tak ten bude o poznávání toho samotného města, ale nechyběl ani výlet na Kavkaz, kde jsme se podívali třeba kousek od jejich majestátní hory Kazbegi.
2: Vidíte to, tak mluvčí děčínské zoologické zahrady Alena Houšková se vypravila na poznávací zájezd i do Gruzie. Já jsem vůbec netušila, že do takových zemí je možné se podívat právě jako poznávací formou, ale co by ne, nemusí to být vždycky třeba jenom Paříž nebo Řím, prostě takové ty typické turistické destinace. Co vy a poznávací zájezdy máte rádi, jezdíte a kam jste se třeba takto podívali? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212. Společně na Českém rozhlase Sever dáme řeč.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Naše téma je krásné, my si povídáme o poznávacích zájezdech. Jezdíte, máte je rádi, anebo radši máte zájezdy po vlastní ose, kdy si poznáte něco na své vlastní triko. K nám do studia se dovolala i paní Marie z Kamenického Šinova. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Tak paní Maruško, jak jste na tom? Vy máte ráda poznávací zájezdy, anebo jste
1: já
0: spíše?
1: Já mám ráda poznávací zájezdy a dokonce takový ty hromadný. A já už jsem asi 20 let v klubu žen tady v Kamenickém Šenově. A my už jsme za tu dobu takových 35-40 zájezdů pořádali, stále ještě jezdíme, někdy jsme to měli třídenní a teď už ale jsme teda v nějakém věku, už nám stačí jednodenní zájezd a tak jsme toho navštívili strašně moc, byli jsme na Plzeňsku, na Chocku, v Jižních Čechách, tady na Hradec Králové, byli jsme až na Moravě, kde jsme navštívili taky ty kyjovské slavnosti a hlavně teda navštěvujeme hrady, zámky, prohlídky měst a dále jsem taky byla ve Vídni, jsem byla taky na poznávacím zájezdu a byla jsem i v Benátkách, takže toho máme, ale hlavně teda v Čechách, že ano, protože to je naše takový...
0: Jasně, a je tady toho hodně k poznávání.
1: Ano, máme krásný, tady máme krásnou přírodu, krásné zámky, máme co prohlížet.
0: A paní Maruško, kdybyste vypíchla jeden zájezd, tak který vám ukvěl v paměti, který byl prostě ten top, ten nejlepší?
1: Víte co, bude to úplně malichernost, primitivnost, ale my jsme byli jednou taky mimo jiné a navštívili jsme taky Tiské skály tady na severu, ano. Že ano. A představte si, to bylo takhle v září, koncem září a bylo krásně slunečno, mráčky nebyly, modro na obloze a my jsme procházeli ty skály a jak se ty břízy, tam je hodně bříz, barvily už do žluta a do těch podzimních barev, to byla taková nádhera a to ticho, jenom ty ptáčky bylo slyšet, jak tam zpívají a jak to svítilo to slunce na ty cestičky, no to ve mně, to mě tak polilo po duši, takových nějaké, já nevím, co se se mnou stalo a od té doby to mám v sobě a když zavřu oči, tak to pořád ještě vidím tu nádheru.
0: Mm-hmm. Vidíte to, nemusíte daleko, stačí za humny tady do Tistých skal a zůstane vám vzpomínka na celý život. Paní Maruška z Kamenického Šenova, tak díky za zavolání a cestujte
1: taky
0: i nadále.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A co vy máte rádi poznávací zájezdy, jezdíte Čechy nebo radši někam do zahraničí, zavolejte mi do studia. Telefon je 475-212-212.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Jiří Korn a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si společně povídáme o poznávacích zájezdech, jestli na ně jezdíte, jestli je máte rádi, anebo radši cestujete po své vlastní ose. Ale stejně, pokud míříte do zahraničí, rozhodně nezapomeňte do kufru přibalit cestovní pojištění. Můžete si totiž ušetřit spoustu starostí a ve výsledku nakonec i peněz. Proč bychom se na dovolenou neměli vydávat bez cestovního pojištění, tak na to se Barbora Kvapilová zeptala Tomáše Smolíka z DAS pojišťovny právní ochrany.
1: Jde o to, že v případě dovolené nevíme, co nás tam potká, tudíž je vždycky dobré nějakým způsobem ta rizika si ošetřit a pokrýt to právě pojištěním.
2: Říká ředitel úseku likvidace škod DAS pojišťovny právní ochrany Tomáš Smolík. Cestovní pojištění může skýtat různé nástrahy. Na co bychom si měli dát pozor před tím, než ho uzavřeme?
1: V první řadě promyslet, jak tu dovolenou chceme trávit, protože to je důležité právě z toho, co všechno chceme mít pojištěné. Jinými slovy, v základu ta pojištění standardně nabízí ochranu v případě škody, která vám vznikne na zdraví v důsledku úrazu. Většinou jsou kryta i například ztráta zavazadla a tak podobně, ale typicky pak, když chcete provozovat nějaké rizikovější nebo adrenalovější sporty, tak to už si musíte přesně ohlídat, abyste je měli také pojištěny.
2: Do zahraničí se často vydáváme třeba i s jízdními koly.
1: Určitě neuškodí se podívat, jak v té konkrétní zemi, kam jedeme, je upravena ta záležitost právě jízdy na kole, například co do povinné výbavy, používání helmy a tak podobně.
2: To znamená, že tam mohou být odlišná pravidla od nás?
1: Určitě mohou být a právě z toho titulu je dobré se na to dopředu podívat.
2: Pojišťovny nabízejí takzvané pojištění storna. Co to znamená?
1: V první řadě tady to nebývá tou standardní součástí, takže to si když tak ohlídejte, pak, když to chcete řešit. A jedná se o situace, kdy zjistíte, že z důvodu typicky nějaké nemoci vašeho dítěte nebo zkrátka toho, s kým jedete, nemůžete na tu dovolenou odjet a tady to pojištění vám pak pokryje, byť ne ve 100%, ale tak, jak to máte sjednáno v té pojistné smlouvě, z větší části zkrátka ty náklady na tu dovolenou, na kterou nakonec nemůžete odjet.
2: Rodiče malých dětí dobře vědí, že děti zpravidla onemocní 2 dny před dovolenou, takže se to vyplatí.
1: Přesně tak, právě tady na té situaci to nejtypičtěji zmíří.
2: Jak řešit pojistnou událost v zahraničí, abychom nic nezanedbali, aby všechno proběhlo hladce?
1: V první řadě kontaktovat toho vašeho pojistitele, protože jednou z těch základních služeb toho cestovního pojištění jsou i například různé překlady či tlumočení, což znamená, že ta pojišťovna může zajistit tlumočníka pro komunikaci například s lékařem nebo s policistou podle toho, k jaké situaci dojde. Takže v první řadě kontaktovat toho vašeho pojistitele, který vám pak dá základní rady, jak v té situaci postupovat.
0: Radí Tomáš Smolík z DAS pojišťovny právní ochrany. A je to skvělá rada, myslím si, že pojištění se vyplatí, aby vám z dovolené zůstaly jenom hezké vzpomínky a ne ty nepříjemné, protože stát se může cokoliv. Vy posloucháte dnešní dáme řeč, povídáme si o poznávacích zájezdech. Ptám se vás, jezdíte na poznávací zájezdy, máte rádi nebo radši cestujete individuálně po vlastní ose? Můžete zavolat do studia nebo napsat e-mail a studio, telefon do studia je 475 212 212 a adresa ke mně do studia na e-mail je dámeřeč@rozhlas.cz.
3: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Bonnie Tyler na Českém rozhlase Sever, 9 hodin a 32 minut k tomu. My si povídáme v dnešním Dáme řeč o poznávacích zájezdech. No a když je řeč o cestování, tak jsem zavolala jednomu z největších cestovatelů z řad mých kolegů, a to je Petr Lipner. Petře, hezké dopoledne.
1: Hezký den všem, ahoj.
0: Tak já vím, že ty velice rád cestuješ, cestuješ za hranice, klidně i přes oceán. Jak to máš, radši individuálně nebo poznávací zájezdy, nebo je ti to jedno?
1: Jakoby nejsem nějak pravidelný cestovatel, furt musím někam cestovat, to je pravda, třeba koncertně si to často spojíme i jako s přespáním, ale já jsem asi jako naposledy organizovaně na poznávací zájezdy, si to tak vezme, jel před 7 lety na cyklový šlapy do Alp, do Itálie. A tak.
0: Jaké to tam bylo?
1: Vlastně, no, to bylo nádherný, ono to samozřejmě připravený, že jo, kde se startuje, kde tě nabere autobus, co uvidíš, počasí to už se nepřipravilo, je to jako jasnačka, ale bylo to boží, a až se teď sám sebe ptám, proč jsem to nezopakoval během těch posledních 7 let.
0: No a plánuješ třeba to zopakovat znovu, nějaký poznávací zájezd, nebo vzít rodinu a vyrazit takhle společně na kolech?
1: No určitě, jsme začali letos, jsem namontoval sedačku dozadu na nosič, a teď vlastně má dcera zítra narozeniny, tak jsme jí o víkendu dali kolo, takže cyklistiku už začínáme pěstovat. A jinak jako letos plánujeme nějakou dovču, to bude zase jako na vlastní pěst, ne poznávačka, ještě tak jako v říjnu, a tím to asi hasne.
0: Petr Lipner a poznávací zájezdy, takže u tebe jsou v kurzu, ale taky nemusí být, hodíte si to i individuálně. Tak ať vám hlavně ty cyklový lety a potom třeba cyklo poznávací zájezd v rodinném duchu krásně vyjde. Díky a měj se hezky, naslyšenou.
1: Taky, hezký den.
0: A my pokračujeme v našem Dáme řeč, teď už posílám skupinu Turbo. Hezký poslech.

0: skupina Turbo a chtěl jsem mít. A vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeče. My si povídáme o poznávacích zájezdech. Přišel mi ještě jeden e-mail. Pořádáme každý rok zajímavé poznávací jednodenní zájezdy pro seniory. Ráno se vypraví autobus, pozbírají se občané ze tří vesnic a jedeme z Ročova, třeba do Poděbrad, na zámek Líšeň, na oběd, pak máme rozchod a večer zpátky domů. Je to fajn, když zdarma se lidé pobaví a obec všechno uhradí. Zdraví z Úlovic paní Milena, tak paní Mileno, užívejte si tyhle krásné zájezdy. Za mě je to rozhodně lepší, než sedět doma. Tak a tolik tedy k dnešnímu dáme řeč a k poznávacím zájezdům a další téma společně rozebereme zase zítra a protože nám v Českém rozhlase Sever začíná společně s činoherním studiem Divadelní zahrada, tak si budeme povídat o ní. Zeptám se vás, jestli jste někdy byli na Divadelní zahradě u nás v rozhlase, co se vám nejvíce líbilo a proč máte rádi divadelní představení v přírodě. Tak toto téma zítra po deváté. Teď už vás čeká zámecké léto. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, To je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme Stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme se do té soutěže? Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je z Třeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třešť, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. Vláda bude s odbory a zaměstnavateli dnes jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. V polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v krajské nemocnici Liberec. Přes den čekejte většinou polojasno, na horách i oblačno, teploty ve stínu do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Policie pátrá po 12-leté dívce. V neděli odpoledne odešla z nemocnice v Teplicích. Měří kolem 155 cm. Je silnější postavy, má dlouhé hnědé vlasy a nosí brýle. Na sobě měla červené kraťasy a růžové tričko. Podle policistů potřebuje zvláštní zdravotní péči, řekla to policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
3: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožující stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
2: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, řekl to šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
4: Určitě budeme požadovat tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
2: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Na tripartitu pak naváže další schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO na ní má představit první konkrétní návrhy. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice bude opět uzavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, také oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit sanitky průjezdem u parkovacího domu a ten bude právě kvůli tomu pro veřejnost uzavřen. Českému rozhlasu to řekl Petr Šmakal z technické správy nemocnice. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc v přepočtu necelých 148 miliard korun. Poputuje na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za přepočtu 2,2 bilionu korun. Sport. Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup, ve finále porazili 3-2 švýcarský Cuk s českým obráncem Skleničkou a útočníky Kovářem a Kubalíkem. Před začátkem nové sezóny ta Kometa vyhrála i po třetí. Za to Litvínov prohrál na Fission Gov Cupu s italským Pustertálem 1-3 a skončil třetí.
1: Počasí.
2: Stále převládá jasno, přes den čekejte většinou polojasno, na horách přechodně i oblačno. Teploty dnes ve stínu mezi 20 až 23 stupni, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na okraji Žatce je částečně uzavřená ulice Husova, omezení je u čerpací stanice směrem na Radíčeves a omezuje také provoz u obchodního domu Tesco. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V Liberci a Vratislavicích nad Nisou dnes začíná Crystal Valley Week, tedy týden křišťálového údolí. Návštěvníky čeká celkem 80 akcí, včetně workshopů, a my vás na tuhle skleněnou týden trvající krásu budeme zvát v dnešním dopoledním expresu. Řešit v něm budeme taky sluncem spálenou kůži nebo psí službu u policie, to s naším dnešním hostem po 11. hodině. Teď máme ale teprve 9:55 a s dopoledním expresem se rozjíždíme za zvuku písničky Michala Prokopa. Tak pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Karel Zich a písnička Léto, jak má být. Tématem letošního léta je přítomnost, respektive nepřítomnost vody v krajině. A tou se zabýval i Severočech, kterého vám dnes představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: S rozvojem moderní české geografie je spojen život Václava Švambery, který se narodil v roce 1866 v Peruci na Lounsku. Už jako student působil jako knihovník a archivář geografického ústavu. Později se stal jeho profesorem a ředitelem. Ve své vědecké práci se nejvíce věnoval hydrologii. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá monografie Kongo, která patřila ve své době k největším pracím o říčních systémech jižní polokoule. Významné byly také jeho výzkumy šumavských jezer, při nichž spojoval geografické poznatky s přesným terénním měřením. Zásadně se zasloužil o vybudování geografického ústavu v Praze. Usiloval o to, aby česká geografie měla moderní pracoviště odpovídající evropské úrovni. Podílel se také na vzniku samostatné přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V akademickém roce 1923-24 byl jejím děkanem. Mimořádně důležitým Švamberovým počinem bylo založení státní sbírky mapové v roce 1920. Zasloužil se tak o systematické uchování českého i světového kartografického dědictví. Spolu s Janem Palackým také založil edici Travaux Géographiques Czech, která zpřístupňovala práce českých geografů v cizích jazycích. K jeho významným projektům patřila také edice historických map Monumenta kartografika Bohemia. Právě díky jeho úsilí se česká geografie zařadila mezi respektované evropské vědecké obory. Václav Švambera zemřel v roce 1939 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažery i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnešní reportáž v naší turistické rubrice bude tak trochu netradiční. Eva Bucharová se totiž ve Hřensku na vyhlídce Fénix potkala s dětmi z příměstského tábora. A samozřejmě jí to nedalo, hned se s nimi dala do řeči a zjišťovala, jaké typy na výlety se podle nich mohou hodit i vám.
2: Mě by zajímalo, co jste viděli v okolí Ústecka na vašich výletech. A vy jste byli přece na nějakém zámečku.
3: Na zámeček Větruš.
2: Co jste tam ještě viděli, kromě toho zámečku?
3: Bludiště skleněný, bludiště a stromový bludiště.
2: A kdo se tam ztratil?
4: Nikdo!
2: Byla i lanovka?
4: Ano.
5: Já jsem jela poprvé lanovkou.
2: Anička, dobře, tak to je Ústí a teď se přesuneme do České Kamenice. Jendo?
6: Byli jsme v České Kamenici na vodní mlýnky.
2: A co to jsou ty mlýnky, Rozárko?
6: To jsou takový vodní mlýnky, že tam si můžeš hrát s vodou takového potoka. Anio. Napumpuješ vodu, ona začne týct, můžeš tam zastavit vodu i...
7: Byl tam i orloj ze skla.
2: Co ještě v České Kamenici?
7: Obrázky ve skále.
2: Říká Rozinka. Vítek byl první, kde?
7: Na přívazu, ručním přívazu.
2: Aha, a to jste tam byli ve dvou nebo sám?
7: Ve dvou.
2: A někam nahoru jste ještě šplhali v České Kamenici, kam to bylo?
7: Jehla.
2: Další cíl vašich putování je Fénix. Co to je Fénix?
7: Pták, který stál z popela.
2: A je to taky vyhlídka Fénix. Vidíme co?
7: Skály nebo zhořelý stromy.
2: A tady je taky vidět, jak byly první rostlinky. Co bylo první?
8: Houby.
2: A potom?
8: Mech.
2: A potom?
8: Kapradí.
2: Výborně.
1: Eva Bucharová chválila znalosti dětí z turistického příměstského tábora a já musím pochválit i ty jejich tipy. Pravda, z prázdnin už nám toho mnoho nezbývá, ale pár výletů se svými dětmi určitě stihnete, tak proč se nenechat inspirovat jejich vrstevníky?

0: Vanessa Williams, minutku a půl po půl jedenácté v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. V Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžete ode dneška zavítat na festival skla a bižuterie nazvaný Crystal Valley Week. Festival potrvá až do soboty a uvidíte například výstavy známých i začínajících sklářů a designérů a sklo si můžete zkusit i sami vyrobit. A to přímo na náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
2: Říká Lucie Firstová, mluvčí festivalu Crystal Valley Week. Název akce v překladu znamená Týden křišťálového údolí. Návštěvníci se proto v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou můžou setkat se známými umělci z oboru výroby i designu skla.
1: Máme takovou novinku, podtitul festivalu je Connecting Cultures. Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panara a my je budeme mít součástí dvou akcí, budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou, budete moct zažít i jejich speciální rituály.
2: Součástí festivalu je taky několik výstav, třeba Sklo v přírodě, Příroda ve skle v botanické zahradě. Kurátorkou je Lenka Patková.
3: Výstavou navazujeme na historii umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Důležitou úlohu sehrál právě Liberec, kde v 60. letech Hana Seifertová pořádala ve spolupráci s Ludmilou Vachtovou výstavy mimo galerijní síně. Těch subjektů, které se představí v botanické zahradě, nakonec bude 25, jak tedy sklářské firmy, tak skláští výtvarníci.
2: Dopravu mezi festivalovými místy návštěvníkům usnadní tradiční křišťálová tramvaj. Letos ji do stylu Orient Expressu vyzdobila sklárna Jílek. Jaké výtvory tam lidé uvidí, říká její jednatel Lukáš Polák.
4: Křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou, sklářskou Jitkou Skuhravou.
2: Křišťálová tramvaj bude od pondělí do soboty jezdit po trase mezi libereckou zastávkou Viadukt a Vratislavicemi nad Nisou Výhybna. Jízdní řád i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Karel Gott dospíval 41 minut po 10. hodině v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, který právě posloucháte. Nás teď čekají papské rady a týkat se budou spálenin od sluníčka. Těch horkých a slunečných dní jsme si během letošního léta užili spoustu a pár jich před námi podle meteorologů ještě je. Já věřím, že jste zodpovědní a že se o svou kůži staráte, ale přece jenom může se stát, že slunko v nestřeženém okamžiku napáchá na vaší pokožce nějaké škody. Jak si od nich pomoci poradí Jarka Vykoupilová?
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zase

0: Víno a kulturní akce, to myslím, jde dost dobře k sobě, takže teď navážeme na písničku o víně kulturními typy Slávky Brádlové. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak začneme na hradě Hněvíně v Mostě v 19 hodin. Penzion Ponorka, francouzská taková bláznivá komedie Pierre Chesnota, a hraje docela velké divadlo Litvínov a jako host je tam Lukáš Vaculík.
0: Ano, a moc mu to sluší stále.
1: Stále, ano. Tak, pak bych upozornila na krásný koncert v divadle města Ústí nad Labem, začátek rovněž v 19 hodin. Je to vlastně závěrečný koncert mezinárodních dirigentských kurzů a jednak dirigují renomovaní dirigenti, kteří jsou pedagogy, a pak také to dirigentské mládí. A vesměs je to účast z Ameriky, takže druhá část programu, co jiného, Antonín Dvořák.
0: Z Nového světa.
1: Tak, přesně. Musí to být veliká krása. A ještě jedna hudební krása v Ústí nad Labem. V 18 hodin kostel svatého Vojtěcha, svatovojtěžský hudební festival. Tamní varhany jsou fakt unikátní, takže to stojí za to, a dnes na ně bude hrát mladý slovenský varhaník Fabián Greš. A poslední tip, to je pozvánka do Teplic, Plovárna žije. Od 14 hodin pestrý program, návrat do 80. a 90. Tak vyberte si podle chuti.
0: Já bych přidala ještě jedno takové malé upozornění na to, co neproběhne, protože celý tenhle týden u nás na zahradě bude patřit činohernímu studiu, začíná divadelní zahrada, respektive měla začít dneska, ale...
1: Začne zítra.
0: Je to dobré, můžeme se těšit o den déle.
1: Tak. Přesně tak.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii Divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Obyvatelé okresu Ústí nad Labem mohou do konce srpna pomoci stvořením komunitního plánování. Do nové továrny na čipy v Drážďanech by mohly dodávat materiál i firmy z Libereckého kraje. Na Novém Zélandu se bude projednávat zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Přes den v Ústeckém kraji většinou polojasno, na horách i oblačno. Teploty dnes do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ústí nad Labem zapojuje občany do vytváření komunitního plánování na roky 2027 až 30. Podle webu města mohou obyvatelé připomínkovat už hotový návrh do konce srpna. Odkaz na formuláře na webových stránkách města. Vyplněný ho pak musí občané přinést na magistrát města anebo zaslat e-mailem.
5: Občané mohou připomínkovat například služby pro seniory, pro osoby ohrožené závislostmi nebo sociálně vyloučené. Plán obsahuje celkem 34 cílů a 111 opatření. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur tam postaví tajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly anebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů. Řekl to ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
6: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
4: Vláda Nového Zélandu dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek i vzdělání celé generace dětí.
7: Sport.
4: Fotbalistovi Lukáši Horníčkovi při debutu v anglické Premier League těsně uniklo úvodní vítězství. Při remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2 inkasoval český gólman závěrečný gól až v 9. minutě nastaveného času z penalty. Horníček, který do Newcastle přestoupil z kraje srpna z portugalské Bragy, v utkání zapsal 5 úspěšných zákroků.
7: Počasí.
4: Převládá jasno, přes den bude většinou polojasno, na horách přechodně oblačno, teploty do 23 stupňů, na horách ve stínu do 18 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Policie pátrá v režimu dítě v ohrožení po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná dívka měří mezi 150 až 160 cm. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce policii můžete volat na linku 158. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 dejte za 45. kilometrem ve směru na Prahu pozor na řešení nehody. Jedná se o nákladní auto v příkopu. Policie už je na místě.
9: Je to vezučení. Je tam malé nákladní vozidlo, jeho do škarpy je mimo vozovku. Policie už byla na místě.
4: Jeďte opatrně. Dobře, dojeďte.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A teď už zase pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever a nás v něm čeká rozhovor s naším dnešním hostem. Pro jeho uvození by se hodilo psí štěkání, protože právě o psech si budeme povídat s policejním kynologem Petrem Tomáškem a tak je jasné, že psi, o kterých bude řeč, nebudou jen tak nějací chlupatí mazlíčci, ale budou to psi služební. Právě o nich už po písničce Leška Semelky.
10: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Taky se vám, když se řekne policejní pes, vybaví německý ovčák. Jak se z chlupatého člověčího společníka stane pes služební a jak moc mu to změní život, o tom si dnes budeme povídat s policejním kinologem Petrem Tomáškem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Sever a jsem připravený na vaše dotazy a odpovědi.
1: Kdy vlastně začíná kariéra policejního psa? Hned po narození, hned od štěněte?
2: Kariéra policejního psa začne po narození, když si ten psovod konkrétní

0: který mají předpoklady a vlohy pro tuhle službu policie, ale samozřejmě úplně na 100% se to poznat nedá. Poznáváme to třeba až na těch 6-7 měsících, takže ta práce je tam stejná, ale může se stát, že třeba na 6-7 měsících zjistíme, že to štěňátko, ten pejsek prostě nemá úplně ty předpoklady a vlohy pro tu policejní práci a třeba ho dáme někomu na zahrádku, aby si s ním hrál, nebo to prostě, může se to stát.
1: Takže takový pejsek, takový mladý jedinec, u kterého se ukáže, že pro vás použitelný není, nezůstane u psovoda, který s ním byl do té doby?
0: Většinou toho psovoda zůstane, ale skončí v té rodině někde na té zahrádce, kde teda je jako každý jiný pes a je tam a dožije tam a zůstane tam.
1: Mm-hmm. Každé štěně potřebuje nějakou výchovu, nějakou socializaci. Liší se ta policejní štěněcí výchova nějak od té, kterou možná naši posluchači znají, to je takové ty základní hygienické návyky a pak ta základní socializace?
0: Samozřejmě ten základ je u všech těch pejsků stejný, bavíme se tedy o té socializaci, aby nám se pejsek pohyboval v každém prostředí, základní hygienické návyky, jak se zmínila, ale samozřejmě pro tu policejní práci nebo pro tu práci v těch ozbrojených složkách potřebujeme jiné věci, je to třeba návyk na střelbu. Pokud ten pes by měl návyk na rušivý podněty špatný, že by reagoval negativně střelba, tak prostě nemůže u té policie být, musí tam být prostě rozvinutý ten kořistínský put, aby samozřejmě ty pejskové máme, nemáme jako mazlíky, když to mazlíci jsou pro ty psovodi, ale používáme i jako pro policejní práci, takže rozvíjíme tam tady ty věci, co se týče obran, že jo, tady vnívavých bruchů a tohohle.
1: Abychom si to nějak představili, znamená to, že těm nebohým malým pejskům střílíte u hlavy?
0: Určitě ne. Zvykáme od malinka, samozřejmě ta střelba se trénuje nejdřív jako na rázový zvuky, pak přichází střelba, pak když vidíte už pak ty dospělí psy, který sloužejí, tak samozřejmě ten pejsek bude muset toho pachatele nebezpečného s tou zbraní, který vystřelí, zadržet, takže do toho musí jít, ale od malinka určitě ne. Dělá se to postupně, pomalu a je to tak, že to není, že by si někdo myslel, že vezmeme štěňátka a někde jim střílíme, určitě ne.
1: Vysvětluje policejní kynolog Petr Tomášek, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever policejní kynolog Petr Tomášek a povídáme si o výchově policejních psů. Co je u takového mladého pejska, pokud to tedy není ta bázlivost nebo nějaký zdravotní problém, který ho jako diskvalifikuje úplně z té služby? Co je tam nejdůležitější? Poslušnost, odvaha, temperament, ochota jít jako do všeho nebo jeho čichové schopnosti?
2: Samozřejmě my tady ty vlohy těch malých pejsků máme rozlišení do takových třech základních kategorií. Je to poslušnost, obrany a ty pachové práce, to jsou ty čichové. Teď záleží, co ten pejsek bude v budoucnu tvořit. Jestli ho chceme na klasické výjezdy, to jsou zadržení pachatelů, pátraní po osobách, nebo jestli chceme na speciální práce, že nám ten pejsek bude třeba hledat zbraně, výbušniny.
1: Takže, a to víte už od malička, už když si to štěňátko berete, tak tušíte, že by mohlo mít takové nebo jiné vlohy?
2: Už je to štěňátko, když bereme, tam se od sebe bere, tak už ho prostě specializujeme nebo směřujeme do téhle problematiky. Už od malinka začínáme s ním cvičit tuhle tu problematiku. Takže třeba když budeme cvičit psa na výbuštiny, tak už zase potřebujeme, aby ten pejsek nebyl úplně někde agresivní nebo tohle, bo nekousal, aby byl vyrovnaný v pohodě, aby nám do ničeho nechodil, ale zase nám musí přijít všude, musí nám projít všechno a samozřejmě rozvíjet tu čichovou paměť jeho a natiskávat vzorky. Pak máme pejsky, které používáme na tu klasickou kynologii, to je v té výjezdě, že vidíte ty psovody policejní na těch vloupáních a pátrání po osobách, zadržení pachatelů. Mm-hmm. Tam zase jako rozvíjíme víc ty obrané práce do obrany. Potřebujeme zadržet nebezpečného pachatele, tak ten pes musí zadržet prostě tam trošku jinak než u těch psů specialistů.
1: Každý dobře vychovaný pes by měl poslechnout svého páníčka. Většina z chovatelů to nemá tak úplně jednoznačně. Občas si to zvíře vybere, jestli teď zrovna chce poslechnout nebo ne. Jak důležité je, aby právě policejní pes jednoznačně respektoval ten pokyn, který dostane a nenechal se rozptýlit tím, co se kolem něj děje, tím, že kousek ve dle si hraje smečka psů, ke které by se třeba rád přidal?
2: Samozřejmě je to otázka už od počátku toho výcviku a každý policejní pes musí skládat atest, který musí mít, aby mohl sloužit, jinak nemůže ten pes sloužit. A součástí toho atestu jsou samozřejmě cviky poslušnosti. Je to celá poslušnost, kde jsou daný cviky, který musí ten pes splnit. A pokud je nesplní, nemáte, se nemůže sloužit, i kvůli poslušnosti. Když by v dalších disciplínách dobrý, ale neudělá poslušnost, nemůže sloužit. Takže se to rozvíjí od malinka, je to na každém psovodovi, aby prostě tohle rozvíjel, cvičil a samozřejmě kolegové, trénink. Prostě ten pes to musí splnit. Není to, že policejní psovod někde pustí na volno psa, nemůže ho přivolat, to se nesmí stát.
1: Při výchově a při tom výcviku je důležité to zvíře odměňovat, pamlsky, hračky a tak. To mají i policejní psy.
2: Samozřejmě je to součástí toho výcviku. Všecko se cvičí buď přes pamlsky, nebo se to cvičí přes předměty, hračky, balonky. A je to součástí a to k tomu patří. A tak to je, myslím, že i v civilní kynologii, tak i ve služební je to úplně stejný.
1: Takže služební pes, když zrovna neslouží, může být úplně normálně hravé, milé a přítulné zvíře.
2: Tak by to i mělo být. Není to pes, aby, jestli někdo myslí, že policejní pes je agresivní, není. Ten pes prostě bude přítulný v pohodě, ale pokud bude mít tu práci dělat, tak tu práci, kterou má, tak musí v tu dobu vykonat.
1: Říká Petr Tomášek, náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S policejním kinologem Petrem Tomáškem si dnes povídáme o výchově policejních psů a už jsme řekli, že i ostrý policejní pes je vlastně mazlíček, protože on s tím svým psovodem žije a bydlí.
2: Samozřejmě, policejní pes, psovodi mají, všichni psovodi v Ústeckém kraji mají psy ustání doma, takže ten pes je součástí rodiny a do té rodiny zapadne a prostě s těma členama rodiny žije a není to tak, že by přivez psa domů a nemohl by se na někdo podívat a nebo by na něj šáhnout na toho psa. Samozřejmě, když je potřeba ta práce policejní pak v té službě udělat, tak ten pes se chová jinak.
1: Jasně, ale ráno prostě naskočí s páníčkem do auta a jedou společně oba do práce.
2: Přesně tak, naskočí do auta, přijede do práce, odslouží službu, jede domů, takhle to funguje.
1: Taková starost o psa sebou nese spoustu věcí, jako je veterinární péče, to předpokládám, jde za policií jako takovou, ale dáváte jim i na jídlo. Ono uživit takového dobře rostlého hafana není úplně levná věc?
2: Náklady, co se týče krmení a výživy služebních psů a veterinární věci a ošetření, jdou všechny veškeré náklady jdou za policií.
1: Mm-hmm. Když se vrátíme k té specializaci psí, tak už jsme si řekli, že máte v těch třech kategoriích, ale když se podíváme třeba na ty, kteří hledají věci, tak to vyhledávání se může dost lišit. Buď jsou to specialisti na hledání lidí živých nebo mrtvých, nebo hledají drogy, nebo výbušniny. Jak brzo se do toho výcviku promítá právě tahle budoucí specializace?
2: Tenhle výcvik se začne už od počátku od toho štěňátka, postupně pomalinku a samozřejmě ten výcvik na začátku je univerzální na tyhle práce. Tam se hlavně rozvíjí čichové vlastnosti těch pejsků, rozvíjí se tam prostě jejich pohyb, jejich socializace, aby ten pes byl schopen pracovat všude a pak co na těch půl roce zjistíme nebo řekneme, že tenhle pes bude dělat výbušiny a pak už se specializuje na ty výbušiny nebo na ty drogy nebo na vyhledávání těch osob. A pak už se tomu přizpůsobuje výcvik, protože vlastně tenhle pejsek dělá jenom jednu specializaci. Dělá jenom vlastně třeba výbušniny, hledá drogy, hledá lidi nebo zbraně. A to je jenom jedna specializace, kterou dělá, nic jim nedělá ten pejsek než tohle. Samozřejmě tam má tohle hledání, ono to je, není to jenom tohle, že dělá v uvozovkách. A samozřejmě tam musí splnit ty cviky, ty poslušnosti a na tohle získává atest. A my v České republice policie má vlastně tyhle psy specialisticky jenom na jednu problematiku.
1: Mm-hmm. Už jsme si řekli, že musí složit ty zkoušky, které tedy ověří, že je skutečně připraven do služby. Kolik mu je, když ty zkoušky absolvuje?
2: První atest pes služební policie může skládat v 18 měsících, což je úplně nejnižší hranice, kdy může sloužit první atest. Mm-hmm. Ty atesty se skládají takovým, ten první atest dva roky, dva čtvrt roku první atest služí pes.
1: A teprve v tomhle věku se z něj stává skutečně ten služební tak. Pes. Mladší je štěně ve výcviku.
2: Ano, přesně tak. Pokud složí atest, může ten pes jít do služby a slouží. Jinak do té doby vlastně je to služební pes, ale je bez atestu, takže se vlastně cvičí, vychovává a do získání toho atestu a od získání atestu funguje jako policejní pes ve výjezdech a samozřejmě ten atest každý dva roky obhajuje nebo jsou specializace, kdy obhajuje každý rok, aby mohl sloužit.
1: Vysvětluje policejní kinolog Petr Tomášek, se kterým si o služebních psech budeme povídat ještě po písničce skupiny Jelen.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S policejním kinologem Petrem Tomáškem si dnes povídáme o výcviku služebních psů a už jsme se dozvěděli, že pes někdy kolem druhého roku věku tedy složí ten základní atest, který ho pustí dál do policejní služby a pak musí v pravidelných časových intervalech ty své schopnosti znovu a znovu osvědčovat. Znamená to, že i když už je pes jako hotový pro službu, tak pořád musíte pracovat na tom výcviku, že to, co se naučil do těch dvou let, mu nestačí a je potřeba pořád ho něco učit?
2: Je samozřejmě, že ten pes, když získá ten první atest, tak samozřejmě se musí cvičit dál, opakovat, prohlubovat ty jeho čichové vlastnosti nebo ty schopnosti, které od něj potřebujeme. A je to prostě po celou dobu té služby toho psa se stále opakuje, cvičí, aby ten pes byl kdykoliv připravený na použití a složil ten atest a samozřejmě byl příspěvem nebo přínosem pro službu a dělal nám v té službě, co potřebujeme.
1: Ono asi v takovém životě policejního psa je víc těch volných dní, než těch, kdy skutečně musí předvést to, co dokáže, nebo se pletu?
2: Je to tak, když ten psovo s tím sem je ve službě, tak není služba, že by toho psa nepoužil. Každou službu toho psa používá na různé věci, nebavíme se jenom o těch specializacích, bavíme se i o výjezdových psech, takže ten pes určitě, když je ve službě, není služba, že by ten pes nebyl použitý.
1: Myslela jsem skutečně jako zásah, jako že skutečně hledá ztracenou osobu nebo skutečně hledá drogy. To se asi neděje úplně denně.
2: No tak děje se to skoro denně.
1: Vážně? Věda. Může se pes během toho svého služebního života nějak zásadně jako přeučit nebo naučit se něco nového, když je to dobrý stopař? Můžete ho učit nové techniky stopování nebo ho místo výbušnin převexlovat na drogy?
2: U těch specializací, co se týče výbušnin drog nebo zbraní, to úplně dobře není, protože samozřejmě, když ten pes nám hledá výbušniny nebo drogy a předělává to, tak pak bylo špatně, když někam přijedeme a ten pes nám bude hledat něco jiného, než potřebuje. Mm-hmm. U toho to asi dost dobře není, ale samozřejmě u těch psů, těch výjezdových, který dělají ty pachové práce, ty stopy, tak tam je to tak, že se ty stopy zdokonalují. Natahuje se časový úsek té stopy, stáří té stopy a prostě je tam svůj zdokonalování a tam jsou podle toho i daný i specializace kategorie, že ten pes má třeba má v atestu 4-hodinovou stopu, 6-hodinovou stopu a tak ten pes si zvyšuje tu kvalifikaci tímhletím vlastně.
1: Jak dlouho vydrží pes v aktivní policejní službě?
2: Aktivní policejní služba, ty psi chodí do toho psího důchodu, řekneme, my tomu říkáme psí důchod, tak nám odchází kolem 8. 9. roku, nám odcházejí do důchodu.
1: A důchod tráví se svým páníčkem, tedy s psovodem, se kterým fungovali celý život.
2: Pokud má ten psovod toho pejska od štěňátka, nebo i když dostane třeba ročního pejska, samozřejmě zůstává u něj a to stáří si dožije u nich doma v rodině. A tak to je prostě, je to člen rodiny ten pejsek a prostě zůstává doma.
1: Působí takový policejní důchodce jako mentor pro nového pejska, protože policista je ve službě určitě déle než jeden jeho policejní pes, tak předpokládám, že když mu jeden odejde do důchodu, tak si vybere nového. Žijí spolu, učí se jeden od druhého.
2: On vlastně už toho mladého pejska, kterého si připravuje za toho, co bude končit, ten pejsek tak už ho má třeba 2 roky, ho má spolu, že už jsou ty psi spolu a samozřejmě od toho staršího psa se ten mladý pes naučí hledat, co je to jako člověk, se dítě naučí od staršího člověka. Je to úplně stejný.
1: Já jsem začínala tím, že mě, když se řekne policejní pes, tak ta první asociace, která mi vyskočí, ten první obrázek, který se mi v hlavě objeví, tak to je německý ovčák. Ale to není jediná rasa, jediné plemeno. Je pořád německých ovčáků u policie víc než jiných ras?
2: Já bych řekl, že v současné době německý ovčák je plemeno, který jako je hodně zastoupený u policie. Samozřejmě dneska se nám porovnávají s německým ovčákem a belgický ovčák, Malinois. Mm-hmm. A samozřejmě pak máme různý, máme velký knírače, třeba máme i v Ústeckém kraji mám velký knírače, který nám je specialista na hledání pohřešovaných osob. Ale největší zastoupení u policie jsou německé ovčáci a belgické ovčáci.
1: Tak alespoň nějaká moje představa není úplně lichá. Dnes jsme si o policejní kinologii povídali s Petrem Tomáškem. Děkujeme za váš čas a přejeme hezký zbytek léta.
2: Já taky děkuju. Mějte se hezky, na shledanou.

0: Tenhle týden se opravdu vyplatí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, protože s vámi celý týden hrajeme o let vrtulníkem. Vyhrát ho můžete, pokud zareagujete na zvuk vrtulníku v našem vysílání, dovoláte se, a pak ještě musíte mít v pátek to štěstí, že v tom finálovém volacím kole budete mezi prvními třemi. No a první krok k tomu, aby se vrtulníkem proletěl právě teď, udělal pan Jiří. Dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko, vám a všem posluchačům.
0: Tak předpokládám, že když jste zavolal, tak byste se rád proletěl. Už jste to někdy zkusil?
1: Neskusil jsem to, právě se na to celý život těším, takže jsem rád, že se mi to snad povede.
0: No, ještě je před vámi takový důležitý kamínek v té mozaice. Ano, v pátek v našem vysílání, bude to vysílání odpolední, tak tam se musíte dovolat mezi prvními třemi, abyste se pak v sobotu v rámci leteckého dne v Ústí mohl proletět. Tak já vám budu držet palce, Jirko, aby to vyšlo. A pokud
1: děkuju,
0: to vyjde,
1: já se teda budu těšit nejdřív na pátek a potom, když to vyjde, na sobotu.
0: A když to vyjde, tak přeju, aby ta očekávání byla jako naplněna, abyste, nedej bože, nebyl tím vrtulníkovým výletem zklamán, ale to myslím snad nehrozí, ne?
1: Tak to určitě ne.
0: Tak jo, pro dnešek moc díky, gratuluju a přeju hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Já děkuju vám a přeju všem posluchačům i vám, celému rozhlasu, krásný zbytek dne.
0: No a vy ostatní nevěžte hlavu, soutěžit o let vrtulníkem s námi můžete ještě celý týden, a to vždycky hned třikrát denně. Takže poslouchejte, volejte, třeba se štěstí usměje i na vás.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tahle píseň Václava Neckáře končí obavou z toho, co bude dál. Vy se ovšem bát vůbec nemusíte. Já vám to prozradím, ale pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že před polednem v dopoledním expresu musí zaznít recept Slávky Brádlové. Budeme vařit a dnes to bude polévka, která potěší vegetariány.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden vaření s Českým rozhlasem Sever začneme takovou lehkou a přitom výživnou polévkou. Bude to polévka z tofu. Připravíme si jednu mrkev, jednu petržel, asi čtvrtku celeru, jednu malou kedlubnu, jednu bramboru, sůl nebo bujonovou kostičku a také 100 gramů uzeného tofu a lžíci oleje. Zeleninu očistíme a nakrájíme na úhledné kousky. V hrnci zalijeme vodou asi tak 3/4 litru, osolíme nebo použijeme bujonovou kostku a už pak jen velmi mírně přisolíme. A než zelenina změkne, opečeme vedle na troše oleje tenké plátky uzeného tofu, kterými pak polévku na talíři doplníme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Most připravuje v tomto týdnu tradiční letní setkání seniorů na hypodromu. V Litoměřicích budou lidi debatovat, co nahradí pomník rudoarmějce v Jiráskových sadech. Dnes čekáme převážně polojasno, na horách oblačno, teploty do 23 stupňů. Pěkné pondělní poledne zprávy a Jana Moravcová. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
2: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
1: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. 27. ročník letního setkání seniorů připravuje Městská správa sociálních služeb v Mostě. Uskuteční se tradičně na mosteckém hypodromu. Tentokrát s dodatkem přijela pouť. Na pořádání akce se podílí i partnerské seniorské organizace ze sousedního Saska. Akce se uskuteční tuto středu od 9 do 12 hodin.
3: Podle vedení Městských sociálních služeb v Mostě nabídne program například oblíbené procházky s lamami nebo zvířátka z farmy. Zájemci si budou moci zacvičit jogu, zkusit zdobení perníčků a chybět nebude prodej pouťového zboží, cykloterapie nebo fotokoutek. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
1: V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhu začne v 17:30. Lidi se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. Vloni ho odborná firma odstranila. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté a jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově měly sklady několik firem, které po požáru přišly o své zboží.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na severu převážně polojasno, na horách oblačno, k večeru může být přechodně více oblačnosti, nejvyšší denní teploty do 23, na horách do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vůbec.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 268 v Bohaticích na Českolipsku havarovala 2 osobní auta a komplikace aktuálně čekejte řidiči taky v Kyjovské ulici v Krásné Lípě na Děčínsku. I tam se střetla 2 osobní auta a na místo jede policie. To byly zprávy ve 12 hodin. Přeji vám i dál šťastnou cestu a krásné pondělí s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: a posílejte SMSky na číslo 900 1104. Dnes se jako první do studia Českého rozhlasu Sever dovolal pan Milan z Horní Poustevny. Hezké odpoledne. Tak bude to písnička od Lucie Vondráčkové Růže. Pro koho bude?
1: Bude to zase jako vždycky pro Lucku Bílou, pro Milanka Urbana, pro Kálu Novotnýho, pro pana Rainera Ruch, držitelně za mě nezapomněl, když jsem na něj nezapomněl, pro Jirku Geršta, pro Kuky z 18, pro Terezku, pro naše zdravotní sestřičky, pro sestry Jitku, pro Štukrova, pro paní Jadušku, pro Kašenové se postoukala.
0: Písnička je tedy připravená, tak pane Milane, přeji hezké pondělí a zase naslyšenou.
1: Děkuju, moc naslyšenou.

0: Lucie Vondráčková a její růže. 12 hodin a 16 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky pondělní polední písničky na přání. Tu další už na naší lince vybírá paní Blanka z Děčína. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Renátko, a všem posluchačům přeju hezký den. A já bych si strašně přála, už jsem to dlouho neslyšela, písničku z pravýho poledne, Buď pořád se mnou, lásko sladká.

0: Písnička je tedy připravená od Valdemara Matušky, tak paní Blanko, ať se písnička líbí, ať vám hezky zlepší.
1: Děkuju, ale ještě bych chtěla, že vám to posílám vám do redakce, protože jste moc hodní a
0: děkujeme.
1: Jako ráda vás poslouchám, tak to jsem ještě chtěla dodat.
0: Dobře, písnička je připravená, tak si mějte hezky, naslyšenou.
1: Taky paní Renato, naschledanou.

0: Valdemar Matuška na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání a o to si teď zavolala k nám do studia paní Marcela z Neštěmic. Paní Marcelko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, hezké odpoledne, zdravím vás, paní Renátko, a všechny posluchače. A dneska bych nechala zahrát písničku mému bratrovi, panu Františkovi Matějkovi, do Železného Brodu,
0: ano.
1: Protože má dneska narozeniny, tak bychom mu s Radkem chtěli popřát pevné zdraví, pohodu a klid. A jinak zdravím všechny, s kým si dáváme zahrát, a ještě bych nechala zahrát pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Dobře, Iveta Simonová a Milan Chladil, Láska k nám přilétá. Tak díky za krásný výběr, vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. A k nám do studia se dovolal pan Honza z Mostu. Přál si nějakou hezkou písničku od skupiny ABBA, tak jsme společně vybrali Gimme, Gimme, Gimme. Tu písničku posílá všem posluchačům pro start pracovního týdne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla skupina ABBA a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pojďme na tu další písničku, ale ta tentokrát bude z vašich e-mailů. A dobrý den, prosím, zahrajte krásnou písničku od Karla Hály, Lodí bílou. Touto písničkou bych chtěla potěšit naprosto všechny posluchače tohoto báječného rozhlasu. Děkuje paní Maruška z Mostu.

Karel Hála a Lodí bílou. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další e-mail, který posíláte k nám do Českého rozhlasu Sever přímo do studia a adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a taky všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky od Valdemara Matušky a Laďky Kuzderkové Znám tu louku voňavou. Písničku posílám Andělce, Božence, Jarmilce, Honzíkovi a jeho mamince, Pavlíkovi, Františkovi a všem posluchačům. Za zahrání děkuje paní Boženka ze Žadce.

Laďka Kozderková a taky Valdemar Matuška znám tu loukou vonavou. K nám do studia Českého rozhlasu Sever se na číslo 475 212 212 dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Rudolfa Rušinského Šel jsem světem. Ta písnička je pro ní, pro celou rodinu a taky pro všechny posluchače.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhal.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Marie Rotrová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme se ale podívat na vaše písničky na přání, tentokrát SMS-ek na čísle 91104. Dobrý den, prosím o Lucku Bílou a dobrý kafe. Za zahrání děkuje paní Vlaďka.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a její dobrý kafe. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Stihneme ještě jednu, protože čas nám letí jako voda z vašich SMSek. Dobrý den, prosím o skupinu Buty a jejich trumpetu. Písničku rodičům posílá David.

0: Skupina Buty a trumpeta, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další budou na Českém rozhlase Sever nachystány opět po 18. a těší se můj kolega Miroslav Tartárek. Teď už ale Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi bude ve studiu za pár minut. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. Počet lékařů na dětské psychiatrii v Liberci se strojnásobí. Litoměřice dnes veřejnosti představí novou podobu vstupu do Jiráskových sadů. Dnes čekáme oblačno nebo polojasno a teplotu do 23 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná, přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v krajské nemocnici Liberec personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů, to je třikrát víc, než má teď. Posílení týmu souvisí s modernizací budovy dětské psychiatrie, kde se počet lůžek zvýší téměř dvojnásobně. I když nové prostory budou hotové až na jaře příštího roku, nemocnice posiluje lékařský tým už teď. Sdělila primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná.
3: Nemocnice je svolná nabírat nové lékaře, nové psychology i sestřičky už teď, abychom je měli, protože je samozřejmě scestný myslet si, že když otevřeme, tak tady nastoupí spousta jiných nově. Potřebujeme zvládnout nějaké vzdělávání před tím, než se přestěhujeme, tak abychom ty lékaře a psychology měli k dispozici.
2: V Litoměřicích dnes město představí veřejnosti návrhy z architektonicko-výtvarné soutěže na nový vstup do Jiráskových sadů. Radnice oznámila, že setkání začne v 17.30 přímo v parku. Lidé si budou moct prohlédnout všech 40 soutěžních návrhů.
4: Na místě budou taky autoři 3 nejlépe hodnocených řešení, se kterými může veřejnost diskutovat. Vítězný návrh Štěpána Císaře Beránka je bronzová plastika odpočívající postavy v nadživotní velikosti. Na místě dřív stál pomník sovětského rudoarmějce. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Počtátská radnice požaduje kontrolu taky 3 zbývajících větrných elektráren.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty do 23 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy viděli pak večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle, jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Majakovské ulici v Ústí nad Labem v centru na silnici 253 čekejte dopravní nehodu a bouralo se taky v Děčíně na Starém městě. Je tam nehoda nákladního vozu. To byly zprávy ve 13 hodin. Dobré odpoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pást a vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně.

0: jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležité jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný, jo. Že to je dost povrchní, to učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
0: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
0: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo.
1: Reagovat na připomínku.
0: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací hercí a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
0: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
0: no,
1: jiný.
0: No, diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
0: tohle.
1: S tím no. Úplně souhlasím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako, abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako, aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda, jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama, a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že umět ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo, a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo, ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako měl jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já vím, já jsem tak, jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak okay. Vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne,
1: si to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak žiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve známý střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vocková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla, jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Je, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby. Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, schválila to vláda. Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. V Liberci dnes začíná týdenní festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Dnešek bude postupně polojasný, na horách oblačný a teploty naměříme do 23 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
2: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
0: Návrh kritizují penzijní společnosti, obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešování volejte na linku 158. Navštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firem navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Více o programu říká mluvčí festivalu Lucie Firstová.
3: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží. Kromě toho multimediální show v nově zrekonstruovaném prostoru v Lidových sadech.
0: Festival potrvá do soboty a více informací o programu najdou lidé na webu festivalu. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno místy polojasno, v údolích se může vyskytnout mlha, přes den bude většinou oblačno, k večeru bude přibývat oblačnosti a čekáme taky slabý déšť. Nejvyšší denní teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda komplikuje provoz v Lounech v ulici Václava Majera a bouralo se taky na silnici číslo 13 ve Cvikově na Českolipsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme tu pondělí 24. srpna, začal poslední prázdninový týden, vy posloucháte Český rozhlas Sever a na začátku je také dnešní pohodové odpoledne. Zámecké léto se za pár minut vrátí do našeho kraje a představí zámek Nový Hrad v Jimlíně. Na Žatecku zůstaneme, pokračuje tam totiž sklizeň chmele, letos ji poznamenalo sucho a vysoké teploty. Více zhruba za 15 minut a představíme dalšího slavného Severočecha, archiváře a spoluzakladatele Geografického ústavu Praze Václava Švamberu. Opět přidáme i písničky, které nestárnou. Tentokrát to bude třeba Věra Martinová nebo Pavel Bobek. Teď už je ale připravený hned na začátku hodiny Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: 14 hodin skoro 12 minut Věra Martinová dospívala písničky, které nestárnou až na vrcholky hor, a poslední týden je před námi nejen prázdnin, ale také našeho zámeckého léta. A s Františkem Kinským a dnes i s kolegyní Evou Bucharovou zavítáme na Nový Hrad v Jimlíně.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy.

0: Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
1: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea. Něco jsou výkupy z antiků.
0: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
1: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
0: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
1: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
0: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
1: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
0: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
1: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tedy pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
0: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
1: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
0: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
1: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
0: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
1: Malované trámy a malované omítky, ano.
0: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
1: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
0: Ve své době k čemu sloužila?
1: Byla to obrana hradní věž.
0: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
1: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme Stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
0: Má zámek nějakou zahradu, park?
1: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký právě teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, teď už je 14 hodin 24 minut. Do začátku září budou mít chmelaři na Žatecku sklizenou letošní úrodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám bude až o pětinu nižší než obvykle. Nižší je taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Pěstitelé proto můžou za chmel dostat méně peněz.
1: Teďka se půjdeme podívat tedy, jak se odděluje chmel, už ty hlávky z rostliny.
2: Ano, ano.
3: Jednatel firmy Emil Bureš Hop Service, Ondřej Šťastný, mi teď ukáže celý proces zpracování právě sklizeného chmele. Po strojním oddělení hlávek od rostlin míří chmel do sušárny.
2: Vzadu je hořák, který tam honí teplej vzduch, horkej. Tady vidíme teploměry, na každém pasu je jiná teplota. První pas má zhruba 43 stupňů, na druhém je lehce pod 60 a na tom třetím je zhruba 63.
3: Chmel se suší takzvaně na vřetínko. Jeho správnou vlhkost podle Šťastného poznají, takže střední část hlávky při testu praskne. Pokud by v ní zůstalo příliš vody, mohl by se chmel po nalisování zapařit a zničit. Kolik chmele pracovníci každý den zpracují, si křídou zapisují na plech zavěšený v sušárně.
2: Když začne sklizeň, tak okamžitě vidíme po prvním dnu zhruba, jaká bude. Když vezmeme rok, který byl opravdu dobrý, tak tady máme třeba rok 21, tak bylo 19 hranolů první den a rok 20 bylo 0.
3: Zaměstnanci mezi sebou i soutěží.
2: Mezi těma sušárnama, že si to ty pracovníci jako řeknou, a hlavně soutěží, protože máme areál tady v Holedeči, máme chmel a pak ještě v Postoloprtech, tak Postoloprty mezi Holedečem, to je souboj, no, to je Sparta Slávie.
3: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda v Česku až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. U nejrozšířenějšího žateckého poloraného červeňáku bude taky výrazně nižší obsah alfa hořkých kyselin, které pivu dodávají hořkost.
2: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
3: Za nižší obsah alfa hořkých kyselin uplatní odběratelé srážky z výkupní ceny každého kilogramu chmele. Sládci ho totiž při výrobě piva budou muset k dosažení požadované hořkosti použít více. Menší firmy tak můžou přijít o 100 tisíce korun, větší až o miliony. Z Holedeče na Žatecku, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dospíval Karel Černoch, 14 hodin a 32 minut, slyšeli jsme signál vrtulníku, zvuk vrtulníku, ale nějací volající tady byli, ale většinou už vyhráli a dostali se mezi finalisty. Takže pro vás teď je šance zavolat na naši linku 475 212 212 a dostat se mezi finalisty v pátek odpoledne v pohodovém odpolední. Potom ti tři nejrychlejší z finalistů, kteří se dovolají, tak získávají let vrtulníkem. Ten proběhne na akci s názvem Ústecké nebe v sobotu 29. srpna kolem 5. hodiny. Tak se pojďme podívat teď vlastně, kdo k nám volá a vememe ho rovnou do vysílání. Kdo volá? Hezký den.
1: Dobrý den, tady dobrý. Helena z Ústí.
0: Heleno, vy byste se chtěla proletět vrtulníkem?
1: No, já jsem jako vás slyšela rádio, tak říkám, tak to zkuste.
0: Ale pak je důležité, abyste měla čas v sobotu a dorazila přímo na ten let. To vám vyjde? Do Ústí nad Labem?
1: Jo, vyjde.
0: To vám vyjde. Dobře, a ještě se zeptám, jaké máte zkušenosti s létáním? Letěla jste někdy někam?
1: Obyčejným letadlem do Egypta.
0: Jasně, takový ten klasický zájezd.
1: A pak jsme nějaký rok zpátky kupovali synovi zkoušku být řídit letadlo.
0: Trenažer nějaký.
1: Přímo v letadle.
0: Jo, přímo v letadle, jakože řídil sám letadlo, že ho za to pustili.
1: Ano, ano, ano. Půjčili mu i knipl, bylo to jako zážitkovej let. K 18 nám.
0: Jo,
1: byli
0: dobře.
1: Jsme tam s kamarádkou a on řídil letadlo.
0: Tak se možná proletíte i vrtulníkem, takže vydržte mi na telefonu, já vám gratuluju, dostala jste se mezi finalisty, podrobnosti vám ještě prozradím, protože jak jsem si všiml, tak voláte na poslední chvíli, takže vydržte, já samozřejmě budu potřebovat nějaké ty informace a v pátek pozorně dobře. Poslouchat odpolední vysílání. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšeno.
0: No a vy ostatní máte také šanci třikrát denně dostat se mezi finalisty a v pátek potom mezi ty tři, kteří se proletí vrtulníkem.

0: Pavel Bobek, jeho Muž na konci světa, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, ale teď už nám Milan Knotek představí dalšího slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: S rozvojem moderní české geografie je spojen život Václava Švambery, který se narodil v roce 1866 v Peruci na Lounsku. Už jako student působil jako knihovník a archivář geografického ústavu. Později se stal jeho profesorem a ředitelem. Ve své vědecké práci se nejvíce věnoval hydrologii. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá monografie Kongo, která patřila ve své době k největším pracím o říčních systémech jižní polokoule. Významné byly také jeho výzkumy Šumavských jezer, při nichž spojoval geografické poznatky s přesným terénním měřením. Zásadně se zasloužil o vybudování geografického ústavu v Praze. Usiloval o to, aby česká geografie měla moderní pracoviště odpovídající evropské úrovni. Podílel se také na vzniku samostatné přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V akademickém roce 1923-24 byl jejím děkanem. Mimořádně důležitým Švamberovým počinem bylo založení státní sbírky mapové v roce 1920. Zasloužil se tak o systematické uchování českého i světového kartografického dědictví. Spolu s Janem Palackým také založil edici Travel Geographic Czech, která zpřístupňovala práce českých geografů v cizích jazycích. K jeho významným projektům patřila také edice historických map Monumenta Kartografika Bohemia. Právě díky jeho úsilí se česká geografie zařadila mezi respektované evropské vědecké obory. Václav Švambera zemřel v roce 1939 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 51 minut posloucháte Český rozhlas Sever. Zítra začne tradiční divadelní zahrada činoherního studia Ústí nad Labem. Hraje se přímo na naší rozhlasové zahradě. Začíná se hrou Milenci z kiosku. Co všechno je na programu letos? Na to se Slávka Brádlová ptala uměleckého šéfa souboru Michala Háby.
1: Hned další Oidipus Utopia, náš koprodukční projekt mezinárodního charakteru, který byť je o zdánlivě složitých tématech, jako je utopie a co se to děje s naší demokracií, je mimo jiné také vlastně velice humorný kus. Tradičně samozřejmě nasadíme Školu žen pána ze Střekova, myslím samozřejmě pana Plouhara. A těšit se může diváctví na naší novinku Sluha dvou pánů v režii Šimona Spišáka.
2: Všechna tato představení začínají ve 20 hodin a já myslím, že v srpnu už ta 20. hodina už nabízí takové příšeří, takže trochu toho tajemna a to asi mají diváci rádi.
1: Určitě, hádám, to člověk nemůže nepocítit tu atmosféru. Ono, když se hraje venku v tom červnu, tak samozřejmě se ještě začíná zasvětla a spíš to představení začínají tak jakoby lízat tu atmosféru až třeba v druhé půlce, ale v tom srpnu opravdu člověk už tu atmosféru chytá hned od začátku a zvlášť tady v zahradě Českého rozhlasu pod těmi stromy je to samozřejmě nádhera, takže chápu, že to diváci oblibují. A my jsme rádi, že to můžeme zrealizovat i letos.
2: K tradicím patří i to, že některé to představení je věnované, neřeknu přímo dětem, ale rodinám.
1: Tak je to takový hezký víkend, kam právě rozhodně se nemusíte bát vzít děti nebo dospívajících. V sobotu 29. se bude hrát pohádka o plackách. Je to od našeho zpráteleného sdružení, romského sdružení Ara Art, který vlastně se věnuje divadlu, hudbě, ale i hájení právě občanských práv a lidských práv. Na to se vlastně velmi těším, protože je to vlastně hodně taková divoká pohádka, kdy opravdu dva performéři prostě tam vytáhnou mouku a opravdu tam ty placky uválí. A další den bude naopak naše velmi domácká, až bych řekl kultovní právě záležitost Bratrstvo kočičí pracky, které bych řekl, že teda vytvořili všichni, ale zásadní podíl na tom má náš doajen činohrácký Honza Plouhar, tak na to se také těším, že užiju tady tu jízdu s dětmi.
2: Já bych se ráda zastavila u toho představení Oidipus Utopia, protože tam člověk slyší tu starořeckou ozvěnu.
1: Oidipus Utopia je nějaká naše snaha o tom, jak nakládat vlastně s tou takzvanou klasikou. Ono na začátku nebyl ten Oidipus, ta Sofoklova hra, ale prostě to téma, co se to vlastně děje dnes s tou naší demokracií a jestli náhodou vlastně ten vzestup autoritářství není daný právě tím, že jsme přišli o všechno snění politické i jiné a vlastně o tu schopnost představit si ty utopie a ty jiné světy a proto vlastně stagnujeme a proto vlastně dochází k tomu regresu. Divadlo minimálně je prostor o tom mluvit a tu veřejnou debatu vířit a rozvíjet.
0: Michal Hába odpovídal na otázky Slávky Brádlové a společně řešili divadelní zahradu, která zítra začíná v zahradě Českého rozhlasu Sever.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Necelé 3 minuty zbývají do 15. hodiny, čekají náš další zprávy Českého rozhlasu Sever. Kolegyně Jana Moravcová například prozradí, že policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka a předali je zdravotníkům.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebíblicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka, předali ji zdravotníkům. Některá koupaliště v Ústeckém kraji odhadují kvůli teplému počasí v sezóně rekordní návštěvnost. Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotou do 26 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data budou dostupná v září. Podle vedoucího letního koupaliště Litoměřice Marka Opluštěla k ním patří i to na Litoměřicku.
3: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je taky na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé půlce září. Nová elektrárna na budově hostince na kovárně bude energií zásobovat taky obecní úřad a školu, říká nezávislý starosta David Šmat.
4: Pronajeli jsme obecní pozemek, ty tam vybudujou dobíjecí stanici pro elektromobily. S tím, kdo ji tam zbuduje, tak jsme domluvení, že jim vlastně poskytneme taky tu sdílenou elektřinu a je to ideální tam zaparkovat auto, nechat si ho nabít a jít se třeba projít po zahrádkách.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, k večeru také slabý déšť, teploty do 26 a na horách do 21 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně na severočeských silnicích? Problémy očekávejte po nehodě nákladního vozu v Teplicích, konkrétně ve Spojenecké ulici. Po nehodě na místě zasahuje policie a bouralo se taky v Lounech v ulici Václava Majera. Překáží tam aktuálně po nehodě poškozené osobní auto. Pokud i vy narazíte na dopravní komplikace na severu Čech, volejte nám je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553. Tak je dál šťastnou cestu a krásné pondělní odpoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je. Více řekneme už za pár minut a v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se podíváme do jednoho z největších měst u nás na severu Čech, tedy do Děčína. No a dozvíte se, že vodohospodáři zavážejí cisternami vodu do míst, do obcí na Českolipsku, kde chybí
5: lokálních zdrojů a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Budou třeba od Hany Zagorové nebo Petra Spáleného, ale na začátku hodiny je další Petr a to Muk.
1: Pohodové odpoledne.

0: Hana Zagorová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa. Proč ti na tom tak záleží? Máme přesně 15 hodin a 10 minut. Vesmírné těleso Pluto na den přesně 20 let nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie ve svém setkání v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety?
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných dráhách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: David Dale dospíval v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever přesně v 15 hodin 21 minut. Krásný, velký, zrekonstruovaný zámek s růžovou zahradou, velká zoologická zahrada uprostřed Labe. Tušíte, o jakém velkém severočeském městě mluvím? Představí nám ho teď v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Děčín leží na Labi, a to na obou březích. Na jednom břehu je dominantou zámek, na druhém pískovcová skála zvaná Pastýřská stěna, kde je třeba zoologická zahrada. Děčínský zámek patří k těm nejstarším v České republice. Historici soudí, že byl založen už na konci 10. století, i když první písemná zmínka o hradišti na tomto místě je z roku 1128. Přeskočím rovnou do 16. století, kdy byl už kamenný hrad majetkem saského rodu rytířů z Binau. Rytíři hrad přestavěli na renesanční zámek. Současná podoba zámku je ale dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein. Hrabě Maximilián Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Děčínská zoo byla otevřena v roce 1949. Specializuje se na chov vzácných a málo známých druhů zvířat, které nejsou běžně v jiných českých zahradách. Můžete tam vidět třeba medvědy kamčatské, kočkovité šelmy, kapibary i exotické ptáky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever. Sometimes.

0: Na hodinách 15:30 v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever teď ještě dospívává Petra Janum, brzy nás čekají brontosauři, stále hezké pondělí. Některé obce na Českolipsku se potýkají s nedostatkem pitné vody. Do vodojemů ji tam vodárna dováží cisternami. A to hlavně do Stvolínek nebo blíže Vedel. Podle severočeských vodovodů a kanalizací tam vyschly lokální zdroje a jezdí tam i vícekrát denně. Jednou z takových obcí je i část Kravař Janovice.
1: V Janovicích protéká návsí potok a je po dešti. Z kohoutku tu ale teče pitná voda dovážená cisternami do vodojemu, a to už několik let. Důvodem jsou vyschlé místní zdroje. To se dotýká nejen Janovic, ale i sousední části Kravař Rané.
2: Do toho Raného se ještě nemusí dovážet, ale předpokládá se to a kolísá tam kvalita. V Janovicích tam už se musí dovážet a je to samozřejmě drahý provoz.
1: Shrnul situaci v Kravařích nezávislý starosta Robert Lůžek. Dlouhodobé dovážení vody cisternami je podle něj jak drahé na provoz, tak logisticky komplikované. Například k janovickému vodojemu bylo nutné zpevnit polní cestu štěrkem. Na mapě starosta ukazuje vodovodní síť.
2: V Janovicích je vodojem tady nahoře a z něj je voda sem dolů. Ale protože je tady velký statek, tady byla dole posilovací stanice, která čerpala vodu z Kravař.
1: Právě s obnovou přečerpávací stanice, která se od 90. let nepoužívá, počítají plány na zlepšení dodávek vody.
2: Takže ta poslouží vlastně a to se projektuje. Ta se vystrojí, opraví se páteř vodního řadu, ale my jsme získali 8-metrový pás tady z Janovic do obce Rané. Kudy povede ten vodovod?
1: Podobná je situace v sousedních Stvolínkách. Severočeská vodárenská společnost ji tam ale řeší budováním nového vrtu.
3: My jsme na tom spolupracovali, my jsme vlastně získali ten pozemek, na kterým vlastně vznikl ten nový vrt a za symbolickou cenu jsme jim to předali.
1: Říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková a dodává, že nový vrt by měl být za 4 až 5 let. Kdy mohou očekávat další vývoj obyvatelé Janovic, to citujeme z e-mailu od mluvčího Severočeské vodárenské společnosti Mária Bémeho.
4: Inženýrsko-projektová činnost na akci čerpací stanice Janovice bude dokončena na konci roku 2027 a na akci Kravaře Janovice Rané vodovodní řad bude inženýrsko-projektová činnost dokončena na konci roku 2029.
1: Obce a vodárenské společnosti tak reagují na vysychání lokálních zdrojů vody, které jsou třeba právě na Českolipsku zásadní. Chybí tam totiž velký povrchový zdroj vody, třeba vodní nádrž. Z Českolipska a na Podhorná Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dopoledne v pravidelném pořadu Českého rozhlasu Sever Dáme řeč si s vámi Renáta Filipi dnes povídala o poznávacích zájezdech. Na jaký zájezd nezapomenete nebo máte radši individuální cestování? Své zážitky nám vyprávěla i paní Marie z Kamenického Šenova.
1: Já už jsem asi 20 let v klubu tady v Kamenickém Šenově. Ano. A my už jsme za tu dobu takových 35-40 zájezdů pořádali, stále ještě jezdíme, Někdy jsme to měli třídenní a teď už ale jsme teda v nějakém věku, už nám stačí jednodenní zájezd. Byli jsme na Plzeňsku, na Chocku, v jižních Čechách, Hradec Králové, byli jsme až na Moravě, kde jsme navštívili taky ty kyjovské slavnosti a hlavně teda navštěvujeme hrady, zámky, prohlídky měst. Ve Vídni jsem byla taky na poznávacím zájezdu a byla jsem i v Benátkách, ale hlavně teda v Čechách, že ano, protože máme krásnou přírodu, krásné zámky, máme co prohlížet.
2: A paní Maruško, kdybyste vypíchla jeden zájezd, tak který vám utkvěl v paměti?
1: Bude to úplně malichernost, primitivnost, ale navštívili jsme taky Tiské skály tady na severu, ano. Že ano. To bylo takhle koncem září a bylo krásně slunečno, mráčky nebyly, modro na obloze a jak se ty břízy barvily už do žluta a do těch podzimních barev. A když zavřu oči, tak to pořád ještě vidím tu nádheru.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Renáta Filipi bude povídat o divadle v přírodě. Máte rádi divadlo pod širým nebem? Kde se vám nejvíc líbilo, na jakém jste a kde byly představení? A byli jste někdy na divadelní zahradě u nás v rozhlase? Co se vám tady nejvíc líbilo? Volejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na známou linku 475 212 212 anebo už teď můžete psát na Facebook nebo na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už u nás pokračuje George Harrison, 15 hodin 40 minut pohodové odpoledne.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přesně za 11 minut je tady 16. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Benešův most v Ústí nad Labem nebude do konce roku zprovozněný. Během opravy se objevily komplikace. Dnes to uvedl hejtman kraje Richard Brabec z Hnutí ANO. Víc už teď probereme s reportérkou Janou Vitáskovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak ten termín prodlouží důležité práce, mimo jiné na zatrubněném Stříbrněckém potoce. Ten vede pod opěrou na ústecké straně mostu, na území, které má dva majitele, kraj a město. A to zatrubnění, jak se ukázalo, je v havarijním stavu. Takže se musela připravovat projektová dokumentace a vyrobit speciální prefabrikáty. Potom to byl plynovod, který taky vede kolem opěry, tam se zase musela měnit poloha. Asfaltování tedy vychází na zimu. A to není možné. V tu dobu totiž nefungují obalovny a položené asfaltové vrstvy taky potřebují plusové teploty. Ostatní práce mají být hotové do konce roku, včetně přeložení sítí, které zatím vedou po provizorní lávce vedle Benešova mostu. V platnosti taky zůstanou dopravní opatření, a to až do otevření nového mostu, což má být příští rok v květnu. Dnes to řekli zástupci kraje i stavbařů. Vedle prodloužení termínu se navýší taky cena zhruba o 25 milionů korun na téměř 720 milionů korun. Prodloužení termínu by podle radního Jiřího Fedorišky z Hnutí ANO nemělo mít vliv na poskytnutí zhruba půl miliardové dotace.
0: Benešův most byl otevřený právě před 90 lety, v srpnu 1936. Teď se dočkal první opravy od svého vzniku. Čeho se práce týkají?
1: Tak ono z toho původního mostu moc nezbylo, zůstal jenom oblouk a hlavní stojky. Dělníci vyměnili ocelovou konstrukci a aktuálně betonují mostovku. Taky dokončují předpolí mostu a železobetonovou část mostovky nad protipovodňovou vanou. Potom je čeká izolace, ty zmíněné asfalty, zábradlí nebo dokončení nátěru. A ve finále taky sloupy pro trolejové vedení. Jak už jsme dnes slyšeli, kompletně opravený most doktora Edvarda Beneše přes Labe má být v provozu příští rok v květnu.
0: Zjistila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Já jsem ještě nestihl dnes popřát Bartolomějům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Mám pro ně i hudební dárek, písničko Ranní loučení Marie Rotrové. No a nám se blíží 16. hodina zprávy Českého rozhlasu Sever. V nich bude řeč například o minimální mzdě, která by se příští rok mohla zvýšit. No a pak už nás čeká humoriáda. A dnes za mikrofonem nebo za mikrofon usedne herec Martin Zounar. Připravte si telefony. Teď tedy slíbená dárková písnička.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Oprava Ústeckého Benešova mostu se protáhne do května. Světová moře jsou nejteplejší v historii měření. Zítra čekáme polojasno až oblačno s teplotou do 26 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Benešův most v Ústí nad Labem se po kompletní opravě otevře až v květnu. Původně to mělo být koncem letošního roku. Termín se protáhne třeba kvůli havarijnímu stavu Stříbrnického potoka, který teče v potrubí pod opěrou mostu, říká krajský radní Jiří Fedoreška z Hnutí ANO.
2: Tak muselo dojít k výrobě speciálních prefabrikátů, musí být jinak vystuženy než ty klasické, protože na sobě ponesou váhu té opěry a zároveň ve chvíli, kdy ji tam postavíme, tak vlastně už nebude do budoucna možné takhle jednoduše vlastně to zatrubnění opravit.
0: Cena se z původní částky 630 milionů korun zvýší na 720 milionů. Vedení kraje podle Fedorišky doufá, že kvůli prodloužení termínu nepřijde o přislíbenou půlmiliardovou dotaci. V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhů začne v 17:30. Lidi se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. V loni ji odborná firma odstranila. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
0: Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně k zesílení bouří. Teplejší oceán navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v údolích s mlhou, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, maxima na horách do 21 a k večeru čekáme slabý déšť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v ulici Kapitána Jaroše v Chomutově a bouralo se taky ve Spojenecké ulici v Teplicích. Je tam nehoda nákladního vozu a na místě aktuálně vyšetřuje policie. Vy tudy projedete se zvýšenou opatrností. Taky dál šťastnou cestu a dobré odpoledne s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl, už Bůh ví, kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu Martin Zounar, je tu i dnes, vítá ho Patrik.
6: Já vás všechny zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenlen.
5: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
6: No, to je super.
5: A vyřek je svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, člověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla kycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no,
5: jistě, budeme dodržovat
6: pravidla. No ne, nedodržovat, no
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme
5: Moriáda.
6: Se zpátky.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku, otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No, to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to, no, by bylo to je hezké cestování, víš, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš vše stráno, že jo, to ne. Nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vlítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečup z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Pro

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora.

0: moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
1: Bčko.
0: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zonarovi, Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
2: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
3: Kdo další hlasuje v Moriádě a vybírá?
4: Dobrý den.
3: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
5: Dobrý den, zdravím.
1: Dobrý den.
5: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. Asi Ačko
3: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
6: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
7: No počkejte, já mám 5 dětí.
6: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
7: No,
6: ale tady jsem mohl stát s těma klestičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
7: A co vás z toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
6: No právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
7: No jo, neměl rád aj zboňáky.
6: Ne, poznal maminku v tunelu.
7: Tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
6: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Indulka.
7: No tak toho neznám.
6: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
7: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
6: Já mám na něj kouk, bílý jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílý jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
7: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo nejel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
8: Promiňte, je zde volno.
6: Jo, prosím, vezměte místo.
8: Není třeba, já si hned sednu.
6: Tak.
8: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no bodeď by nebylo, pane, vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
6: Že se opavašte, sundejte si ten kožich.
8: Ale prosím
6: to, vás. Počekajte, to je z Berana?
8: Ne, z Bulharska.
6: No to se potom nedívte, že je vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
8: Tak já to hodím na chladno, jo?
6: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
8: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
6: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
8: No právě.
6: Jo, počkejte, jak to myslíte?
8: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
6: Vy šašku jeden pošmáraný.
8: Co jste to řekl?
6: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
8: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
6: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
7: Ale pánové, snad byste se neprali.
6: Ne, my budeme hlasovat.
7: A o čem, smím-li vědět?
8: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
7: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
3: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
1: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní na vdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
3: tohle je ten na Zámcích a na Hradech.
1: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
3: A prosím tě.
1: A mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
3: A podíváš se na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
1: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
3: Ano.
1: tak když říká přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
3: ano, ano.
1: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
3: Jana Germany z Hilprantová.
1: Ano.
3: Úžasná dáma.
1: Ano.
3: Jo.
1: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
3: Mají
1: jsou,
3: to v sobě. No.
1: Mají to, ano. Člověče, jo.
3: No blesu.
1: Jako a jsou nesmírně jako v tom pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzoval poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
3: Starali se o ně.
1: Ano.
3: Ano.
1: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to, jsou úžasné příběhy. Hmm. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže Tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
3: Netlačte se, přistavte si.
1: A ne, to ne.
3: Oštok vejš.
1: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce. Jo. A to jsem jako zažívám
3: krásně. Kolik
1: toho
3: ujedeš?
1: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
3: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o tobě.
2: My jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonový mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nemohl mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: No, dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíky. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám mu, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není, to je. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nenoucím tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. Až. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: Prostě, to je
1: taky s tebou něco takového dělal?
4: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
5: Super,
3: dobře, díky. Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotnýho pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujem. Je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela, Manuela, ona si mele svý, prostě televize jede. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zaplať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, protože hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel zase do divadla, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyber z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujem.
1: Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí
4: díky,
1: můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
8: zkusit. Pane nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám, já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte, já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne, já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Humoriádě. Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Chmeláři na Žatecku letos odhadují až o pětinu nižší úrodu. Policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka, předali ji zdravotníkům. Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru slabý déšť a teploty do 26 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká jednatel chmelařské firmy Hop Service v Holedeči na Žatecku Ondřej Šťastný.
4: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
3: Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé podle Šťastného snižují výkupní cenu chmele. Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka, hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření, nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO na technické konopí.
5: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
3: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem do 21 let.
1: Počasí.
3: Zítra čekáme na severu polojasno až oblačno, k večeru slabý déšť, teploty do 26 a na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/15 v Terezíně pozor na nehodu motorky v ulici Křižovatka nedaleko kruhového objezdu na výjezdu z Terezína ve směru na Lovosice. Bouralo se taky v Litvínově u ulice u Bílého sloupu. Osobní auto se tam srazilo s cyklistou, na místo jedou záchranáři a v ulici Kapitána Jaroše v Chomutově havarovala 2 osobní auta, na místo jede policie. Tak i tam dejte pozor, já vám přeji šťastnou cestu a dál krásné pondělní odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje. Máme 4 minuty po 17. hodině a připravená je opět hodina plná regionálních informací. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních regionálních informací má pro nás Jana Moravcová.
2: Oprava Ústeckého Benešova mostu se protáhne do května. Původně to mělo být koncem letošního roku. Termín protáhne třeba havarijní stav Stříbrnického potoka, který teče v potrubí pod opěrou mostu. Vedení kraje podle radního Jiřího Fedorišky z ANO doufá, že kvůli prodloužení termínu nepřijde o přislíbenou půlmiliardovou dotaci. Litoměřice dnes veřejnosti představí novou podobu vstupu do jiráskových sadů. Setkání začne v 17.30 přímo v parku. Lidé si budou moct prohlédnout všech 40 soutěžních návrhů.
3: Na místě budou taky autoři tří nejlépe hodnocených řešení, se kterými může veřejnost diskutovat.
2: Některá koupaliště v Ústeckém kraji odhadují kvůli teplému počasí v sezóně rekordní návštěvnost. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost a bližší data budou dostupná v září. Podle vedoucího letního koupaliště Litoměřice Marka Opluštěla k ním patří i to na Litoměřicku.
4: Letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé podle jednatele chmelařské firmy na Žatecku Ondřeje Šťastného snižují výkupní cenu chmele. Menší pěstitelé tak můžou přijít o 100 000 korun, větší až o miliony. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Lidé v Teplicích se můžou svými nápady zapojit do rekonstrukce v ulicích Bulharská a Jugoslávská. Obyvatelé obou ulic dostanou plány do schránek a podrobné informace naleznou na webu města.
1: Souhrn regionálních informací si připravila Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Rangers v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Rozjeli jsme den v kraji, máme 13 minut po 17. hodině. V září měli podle původního harmonogramu zastupitelé v Mostě jednat o darovací smlouvě v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků a hladiny jezera Most ze státu na město. Podle vedení města měl proto během léta smlouvu posoudit Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dokument si ale zpětně vyžádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podrobnosti připojí reportér Jan Beneš.
1: To přineslo pozdržení v celém procesu a vedení Mostu se to nelíbí. Podle primátora Marka Hrvola z Hnutí pro Mostci Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh darovací smlouvy vyžádalo neplánovaně. Most proto kontaktoval ministerstvo, které městu odpovědělo, že převod více než 700 hektarů pozemků schválila vláda Petra Fialy z ODS a s věcí se teď musí seznamovat noví úředníci ministerstva.
2: Vysvětlilo ministerstvo průmyslu nějak oficiálně, proč se tím dokumentem začalo znovu zavíbat?
1: Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka je bezúplatný převod majetku mezi státem a městem Most významnou majetkoprávní záležitostí. Je proto nutné návrh projednat s koaličními partnery, protože součástí procesu je také projednávání na úrovni vlády. Provazník ujistil, že nejde o změnu původního záměru, ale o standardní posouzení návrhu před zahájením navazujících kroků. Po projednání by mělo majetkoprávní pořádání pokračovat v souladu se zákonem. Jak dlouho se ale dokumentem bude ministerstvo průmyslu zabývat, potažmo vláda, bude tento návrh posuzovat, to provazník neřekl.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: času je věc můj.
1: 17 hodin 23 minut dospíval Richard Miller, za chvíli tady budou Kabáti a houby magický a pokračuje také dnešní Den v kraji a podíváme se na počasí.
2: Počasí.
1: Na telefonní lince přivítám meteorologa Pavla Júzu, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
1: A pojďme si říct, jak to teď vypadá na severu Čech a co později večera v noci.
3: Tak v současné době máme v Ústeckém kraji většinou polojasno, na některých místech je přechodně až oblačno, ale většinou to polojasno a teplota asi tak 19 až 23 stupňů, na horách o něco chladněji kolem 16-17 stupňů.
1: No a jaké počasí nás čeká přes noc a hlavně ranní teploty?
3: Tak přes noc nebudou nějaké radikální změny, potrvá nějaké zhruba polojasné počasí. K ránu se v údolích ojediněle může vytvořit nějaká mlha a noční teplota by měla klesnout na 14 až 11 stupňů, ojediněle v údolích při uklidnění větru až 7 stupňů. A zítra přes den zpočátku polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne postupně až zataženo a odpoledne a večer od jeho západu místy déšť a maximální teploty 20 až 23 stupňů, možná by někde mohlo být až 24, na horách 15 až 18 stupňů a většinou slabý severovýchodní vítr na horách a jenom místy i jinde přechodně i mírný východní až severovýchodní vítr.
1: Tak takhle by mělo vypadat úterní počasí 25. srpna, předpovídá Pavel. Zaděkujeme za informace, někdy příště opět naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: A teď už u nás líbená skupina Kabát, houby magický, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Zpěvák Neil Diamond skoro 2 minuty po 17:30 pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Do začátku září budou mít chmelaři na Žatecku sklizenou letošní úrodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám bude až o pětinu nižší než obvykle. Nižší je taky obsah alfahořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Pěstitelé proto můžou za chmel dostat méně peněz.
1: Teďka se půjdeme podívat tedy, jak se odděluje chmel už ty hlávky z rostliny.
2: Ano, ano.
3: Jednatel firmy Emil Bureš Hop Service Ondřej Šťastný mi teď ukáže celý proces zpracování právě sklizeného chmele. Po strojním oddělení hlávek od rostlin míří chmel do sušárny.
2: Vzadu je hořák, který tam honí teplej vzduch, horkej. Tady vidíme teploměry, na každém pasu je jiná teplota. První pas má zhruba 43 stupňů, na druhém je lehce pod 60 a na tom třetím je zhruba 63.
3: Chmel se suší takzvaně na vřetínko. Jeho správnou vlhkost podle Šťastného poznají tak, že střední část hlávky při testu praskne. Pokud by v ní zůstalo příliš vody, mohl by se chmel po nalisování zapařit a zničit. Kolik chmele pracovníci každý den zpracují, si křídou zapisují na plech zavěšených v sušárně.
2: Když začne sklizeň, tak okamžitě vidíme po prvním dnu zhruba, jaká bude. Když vezmeme rok, který byl opravdu dobrý, tak tady máme třeba rok 21, tak bylo 19 hranolů první den a rok 20 bylo 0.
3: Zaměstnanci mezi sebou i soutěží.
2: Mezi těma sušárnama, že si to ty pracovníci jako řeknou, a hlavně soutěží, protože máme areál tady v Holedeči, máme chmel a pak ještě v Postoloprtech, tak Postoloprty mezi Holedečem, to je souboj, no, to je Sparta Slávie.
3: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda v Česku až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. U nejrozšířenějšího žateckého poloraného červeňáku bude taky výrazně nižší obsah alfahořkých kyselin, které pivu dodávají hořkost.
2: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
3: Za nižší obsah alfahořkých kyselin uplatní odběratelé srážky z výkupní ceny každého kilogramu chmele. Sládci ho totiž při výrobě piva budou muset k dosažení požadované hořkosti použít více. Menší firmy tak můžou přijít o 100 tisíce korun, větší až o miliony. Z Holedeče na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Den v kraji. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 17 hodin 37 minut na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji. Zítra začne tradiční divadelní zahrada činoherního studia Ústí nad Labem. Hraje se přímo na naší rozhlasové zahradě. Začíná se hrou Milenci z kiosku. Co všechno je na programu letos, na to se Slávka Brádlová ptala uměleckého šéfa souboru Michala Háby.
1: Hned další Oidipus Utopia, náš koproduční projekt mezinárodního charakteru, který byť je o zdánlivě složitých tématech, jako je utopie a co se to děje s naší demokracií, je mimo jiné také vlastně velice humorný kus. Tradičně samozřejmě nasadíme školu žen pána ze Střekova, myslím samozřejmě pana Plouhara. A těšit se může diváctvo na naší novinku Sluha dvou pánů v režii Šimona Spišáka.
2: Všechna tato představení začínají ve 20 hodin a já myslím, že v srpnu už ta 20. hodina už nabízí takové příšeří, takže trochu toho tajemna a to asi mají diváci rádi.
1: Určitě, hádám, to člověk nemůže nepocítit tu atmosféru. Ono, když se hraje venku v tom červnu, tak samozřejmě se ještě začíná zasvětla a spíš to představení začínají tak jakoby lízat tu atmosféru až třeba v druhé půlce, ale v tom srpnu opravdu člověk už tu atmosféru chytá hned od začátku a zvlášť tady v zahradě Českého rozhlasu pod těmi stromy je to samozřejmě nádhera, takže chápu, že to diváci oblibují. A my jsme rádi, že to můžeme zrealizovat i letos.
2: K tradicím patří i to, že některé to představení je věnované, neřeknu přímo dětem, ale rodinám.
1: Tak je to takový hezký víkend, kam právě rozhodně se nemusíte bát vzít děti nebo dospívajících. V sobotu 29. se bude hrát pohádka o plackách. Je to od našeho zpráteleného sdružení, romského sdružení Ara Art, který vlastně se věnují divadlu, hudbě, ale i hájení právě občanských práv a lidských práv. Na to se vlastně velmi těším, protože je to vlastně hodně taková divoká pohádka, kdy opravdu dva performéři prostě tam vytáhnou mouku a opravdu tam ty placky uválí. A další den bude naopak naše velmi domácká, až bych řekl kultovní právě záležitost Bratrstvo kočičí pracky, které bych řekl, že teda vytvořili všichni, ale zásadní podíl na tom má náš doajen činoherácký Honza Plouhar, tak na to se také těším, že užiju tady tu jízdu s dětmi.
2: Já bych se ráda zastavila u toho představení Oidipus Utopia, protože tam člověk slyší tu starořeckou ozvěnu.
1: Oidipus Utopia je nějaká naše snaha o tom, jak nakládat vlastně s tou takzvanou klasikou. Ono na začátku nebyl ten Oidipus, ta Sofoklova hra, ale prostě to téma, co se to vlastně děje dnes s tou naší demokracií a jestli náhodou vlastně ten vzestup autoritářství není daný právě tím, že jsme přišli o všechno snění politické i jiné a vlastně o tu schopnost představit si ty utopie a ty jiné světy a proto vlastně stagnujeme a proto vlastně dochází k tomu regresu. Divadlo minimálně je prostor o tom mluvit a tu veřejnou debatu vířit a rozvíjet.
0: Prozradil Michal Hába Slávce Brádlové.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje Den v kraji. Vesmírné těleso Pluto na den přesně před 20 lety nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety?
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu a kdy se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Martin Maxa končí dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever a Bartolomějům jim přeji ještě jednou všechno nejlepší a vy jim můžete a nejen jim znechat zahrát v písničkách na přání po 18. hodině s kolegou Mírou Tartárkem. Já se loučím a zítra odpoledne opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hydrologické sucho v Česku i po víkendových deštích dál trvá. Lidé v ulicích Bulharská a Jugoslávská v Teplicích můžou ovlivnit podobu rekonstrukce. Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. Zítra bude na severu polojasno až oblačno, k večeru slabý déšť a teploty naměříme do 26 stupňů. Krásný podvečer, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek. Ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen nakrátko.
3: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Lidé v Teplicích se můžou svými nápady zapojit do rekonstrukce v ulicích Bulharská a Jugoslávská. Obyvatelé obou ulic dostanou plány do schránek a podrobné informace naleznou na webu města. Své podněty a připomínky k rekonstrukci ulic můžou konzultovat přímo s projektantem.
4: Ulici Bulharská čeká kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků. V Jugoslávské chce město obnovit povrch asfaltu a v obou ulicích vyměnit veřejné osvětlení. Podle projektanta Miroslava Chladného mohou obyvatelé své podněty k rekonstrukci posílat do konce září. Z Teplic Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na Kovárně bude energií podle nezávislého starosty Davida Šmata zásobovat taky obecní úřad a školu. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční a zaměstnavatelé za odvážný krok.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě mlhy, k večeru pak slabý déšť, teploty 23 až 26 stupňů maxima a na horách 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ulici Křižovatka u kruhového objezdu na výjezdu z Terezína ve směru na Lovosice na silnici 15. Čekejte silný provoz u zavírku. Po vážné nehodě motorky probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a komplikace jsou taky v ulici u Bílého sloupu v Litvínově poté, co se tam odpoledne srazil osobní vůz s cyklistou. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál hezké pondělí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byl Pavel Bobek a Můj rodný dům. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že posloucháte poprvé, neznáte kontakty nebo jste je zapomněli, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 a nebo si o písničku napište buď SMS-kou, tu můžete poslat na 90 011 04, první slovo zahrajte, následuje mezrana jeden znak a potom už text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail, adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a nás už čeká první písnička na přání, k ní tady mám nachystaný jeden e-mail. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku od skupiny Holky pro mámu, pro moji mamku paní Jitku z Bělek, jejím narozeninám. Milá maminko, mám tě moc ráda. Děkuju, Jitka z Bělé. A tady je skupina Holky.

0: Holky pro mámu, písničky na přání a já už tady mám nachystaný první telefonát, je z Českého ráje a ve vysílání vítám paní Milenu. Hezký podvečer.
1: No, dobrý večer, pane Míro, já vás zdravím a všechny posluchače zdravím a v sobotu jsem měla narozeniny. No,
0: tak dodatečně všechno nejlepší, hodně zdravíčka přeju, hlavně to zdravíčko.
1: No, děkuji vám, jste hodně, děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: A hlavně poděkovat.
0: Tak paní Mileno, úplně jste se nám ztratila, ten signál je nějaký špatný, zkuste někam k oknu, jestli to je možné, abyste se nám vrátila. Už to začíná zase mluvit tady na mě z druhé strany, no to jste vy. Tak komu tedy tu písničku zahrajeme?
1: Takže chci poděkovat Marušce z Chomutova, Květušce a Romanovi a potom chci poděkovat ještě paní Marii ze
0: Šestajovic, já pomůžu.
1: Ano, tak nějak.
0: Já si to pamatuju, to SMS-ku.
1: Je jim moc a moc děkuju, že si na mě vzpomněli a mám je ráda
0: tak,
1: za to.
0: Tak ještě jednou všechno nej a ta písnička, vy máte ráda, tak bude ode mě pro vás. Luděk Nekuda,
1: no, a
0: tak přišel
1: vám, den. Děkuju vám,
0: rádo
1: taky.
0: Se stalo.
1: Nashledanou.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.

0: Luděk Nechuda, tak přišel den, jsou tady písničky na přání a já už tady mám po první posluchačce na telefonu nachystaného prvního posluchače po 18. hodině. Ve vysílání vítám Pepu ze Štětí. Pepo, zdravím, hezký podvečer přeji.
1: Já taky, já je opravdu hezky, dokonce nás tady ve Štětí svítí sluníčko.
0: No, tady v Ústí
1: taky. To paráda.
0: Já, tak, je jo, to super.
1: Ne, ale samozřejmě písnička, na který jsme se dohodli, jako obvykle, ohlásíš ty.
0: Ano.
1: Já jenom upřesním, že je pro vás do rádia.
0: Děkuju.
1: Je pro všechny posluchače nejlepšího rádia v éteru, jak si s oblibou říkám.
0: Děkujeme.
1: A samozřejmě přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kladu Letavou, pro kámoše Bradleyho do Všeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvojku. Já nevím, co dělal jsem jednička, jak to dělám, nevím, ale furt jsem jednička.
0: Dobře, no. Tak Pepo, ať to dál trvá, no a ta písnička tady bude tak za malý okamžik. Vybrali jsme tady legendu, kapelu Katapult a písničku, tak, která se jmenuje Smutná nevěsta. Tak za chviličku ji pustím a Pepo i samozřejmě bude hrát do Štětí
1: ahoj,
0: pro Pepu.
1: Děkuji
0: za vyhledání
1: a ahoj.
0: Naslyšenou, ahoj.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina, která určitě potěšila, tak to byla skupina Katapult a písnička Smutná nevěsta. No ale pokračujeme dál v plnění písničkových přání. Já tady mám teď zase na telefonu posluchačku po posluchači, paní Marušku z Chomutova, vítám ve vysílání, hezký podvečer přeji.
1: No, hezký podvečer vám, Mirečku, i všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Tak já bych dnes doplnila písničkou Sobotní narozeniny, a ne ledajaké, Milence do českého ráje. Tak tedy milá a sympatická Milenko, k té moc, moc nádherné 92. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstíčka i lásky a jen dny plné pohody ze srdíčka přeje Maruška z Chomutova. A ještě dodám, Milinku, máte můj obdiv, jak vše zvládáte. Jen tak dál. A ještě mohla bych pozdravit aspoň Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem a Marušky do Děčína a Šestajovec.
0: A už se stalo.
1: A Helenku, děkuju. No a moc vám děkuju a prosím, řekněte písničku,
0: no hlavně,
1: kterou jsme spolu vybrali.
0: Hlavně pro paní,
1: snad se bude líbit.
0: Hlavně pro paní Milenku, dodatečně za narozeninám. Milana Chladila. Milana Chladila a krásné Ježíc jsme vybrali. Tak i pro vás samozřejmě, ať se máte krásně. Hezký celý týden a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuji. Moc děkuji, naslyšenou.

0: Milan Chladil, krásné je žít, jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba ještě půl hodinu, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání vítám další paní Marii, tentokrát je od Benešova nad Ploučnicí. Je tomu tak, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, ano, je tomu tak.
0: To je dobře.
1: Zdravím vás, všechny posluchače a prosila bych právě pro vás.
0: Děkuju.
1: Který vás se bezva rádio a pro všechny posluchače. Písničku od Kučerovců, kukuru kuku.
0: Čeká tam, tak od nás pro vás jako poděkování s přáním
1: Děkuji.
0: Krásného týdne a také Nápodobně. Večera. Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Taky, díky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: kuku, tak to byli Kučerovci, další z písniček, která určitě potěšila. No ale pojďme se opět věnovat telefonátu a ve vysílání vítám třetí Marii v pořadí. To jsou mi dneska věci. Tak a tentokrát je to paní Marie z Nečemic. Hezký podvečer.
1: No, mám taky, Mirečku.
0: Toto vyšlo, víte?
1: No, mám přáníčko pro brigádníky, kteří jsou na chmelu. Jak v Nečemicích, pro Toni Kaliku a pro toho pána, co je na sušárně, na Česaťce tady.
0: Ano.
1: Pro manžela, který je zase v Tuchořicích, vozí chmel. A pro všechny lidičky, kteří jsou na chmelu.
0: Dobře.
1: Chmelu, pivo prostě, tak ať si to užívají, ať je hezky, ať mají krásný počasí, ať to všechno dobře dopadne.
0: No a k tomu jsme jim tam vybrali i písničku, budu poslouchají, určitě ocení Argemu, tedy skupinu Argema a Jaršovský pivovar.
1: No,
0: písnička
1: určitě.
0: I pro vás, mějte se moc krásně a
1: no,
0: zase někdy
1: taky.
0: Tady u nás.
1: Naschledanou, moc krát děkuju.
0: Není zač.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Soundtrack neboli písnička k filmu, k animovanému filmu Lví král z roku 1994. Tak to byl Sir Elton John a písnička Circle of Life a další z těch, které opravdu nestárnou. No ale stále jsou tady písničky na přání a já už tady mám na telefonu nachystaného někoho dalšího, konkrétně pana Františka z Kralup nad Vltavou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: I za ně děkuji, i za nás samozřejmě. Tak vy jste vybral jednu písničku, která se vždy v pondělí hodí, tak jakouže a komu ji pustíme?
1: Pavlínka Filipovská Včera neděle byla.
0: Ano.
1: Doufám, že jste měli hezký týden a že budete mít další taky. Přeji všem stále zdraví a všem, kdo něco slaví jubilom, ať to užijou ve zdraví. Mějte se hezky a zdravím všecky.
0: A písnička je pro vás, doufám, že i vy jste měl hezkou neděli. Tak tady je Pavlína Filipovská a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: asi nejslavnější hit zpěvačky a herečky Pavliny Filipovské z roku 1960, písnička, kterou nahrála pro divadlo Semafor. Včera neděle byla. No, je tady pondělí večer, jsou tady ještě chviličku také písničky na přání. Posloucháte Český rozhlas Sever a já tady mám teď nachystaný také jeden z vašich e-mailů. Už ho vidím. Dobrý den, prosím o zahrání písně Hlubý dům od pana Jiřího Schellingera. Bylo by to pro mého milovaného dědečka a babičku. Děkuju za zahrání. Tolik teda text vašeho zkazu, asi od Jaroslava, podle e-mailu vidím. No a teď už ta písnička, tady je Jiří Schellinger.
1: S

0: Tolik je tedy Jiří Schillinger a písnička, která se jmenuje Holubí dům. No a pomalu jsme ve finále. Písničky na přání pomalu končí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. anebo také po 18. hodině. I dál mějte krásný večer, no a zítra se v tomto čase těším na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek, no a než tady budou zprávy, tak jsem vám ještě tady nachystal jednu hezkou písničku. Je od britského popového dua Climie Fisher a je to hit z roku 1989. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Oprava Ústeckého Benešova mostu se protáhne do května. Jilemnice na Semilsku chce 30. srpna slavnostně otevřít nový biotop. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Shodla se na tom tripartita. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru se slabým deštěm a teplotou do 26 stupňů. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. Benešův most v Ústí nad Labem se po kompletní opravě otevře až v květnu. Původně to mělo být koncem letošního roku. Termín protáhne třeba havarijní stav Stříbrnického potoka, který teče v potrubí pod opěrou mostu, říká krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO.
2: Tak muselo dojít k výrobě speciálních prefabrikátů, musí být jinak vystuženy než ty klasické, protože na sobě ponesou váhu té opěry a zároveň ve chvíli, kdy ji tam postavíme, tak vlastně už nebude do budoucna možné takhle jednoduše vlastně to zatrubnění opravit.
0: Cena se z původní částky 630 milionů korun zvýší na 720 milionů. Vedení kraje podle Fedorišky doufá, že kvůli prodloužení termínu nepřijde o přislíbenou půlmiliardovou dotaci. Radnice v Jilemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu za 75 milionů korun. Lidé se tam budou moct přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části. Jsou tam dřevěná mola, skluzavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru se slabým deštěm, teploty do 26, maxima na horách zítra do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech v ulici Petra Obrovce je nehoda, v Polepech na Litoměřicku pozor na bahno na vozovce, bouralo se taky u Kravař na Českolipsku, pozor tam na střepy na vozovce a pozor, komplikace čekejte dále po nehodě motorky u Terezína.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovu rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: No a to by jeden neřekl, kolik různých hanlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu, nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, že se musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekerník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. jo? Že to je dost povrchní. To učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má

0: i ten Radim. A právě já jsem ho tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí. No uvidíme, jak dál. Jsem ho zatím nepotřebovala. No ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu. A teď, co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
0: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Mm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
0: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce men a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká, jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
0: No já to chápu. Já. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo a celý to je to psychodrama. Jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka, tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako v okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křečovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak, jako to tak se mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: S těma nožkama hejbu, no, jasně.
0: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
0: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak
1: každý den?
0: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
0: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma.
0: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
0: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
0: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili ricpic, ascendant rak, čili já udělám ricpic a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo v roce 22, bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc
2: zaujalo? No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já jsem,
1: je to tam
2: já psáno? Jsem, já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
2: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
3: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
1: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
4: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
5: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
4: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
5: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je odcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolení u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, je, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuji, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuji moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
4: No, co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, no. Dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59 a půl.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a pak chytal.
4: No, to bylo, kdyby jsme jezdili jen tak na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký. A bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím. No.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdeme a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda, že teď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový, jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzadu to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, na, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli. Ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezky, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako, aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy no, jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezký, jako, když to můžu zhrnout, hezký, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže

0: Bylo všechno v pohodě? Netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
1: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
0: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
1: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
2: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
0: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
1: Rychle, rychle, rychle. To bylo, aby to bylo.
2: Jsem to odhanul a hlup a hotovo. Žádný zdržování.
0: Nechal jste závoj nahoře?
2: Já nevím už.
1: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsem měla, jo.
2: A pak jsme šli k fotografovi. No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo, tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak, pivo stálo korun 50, jo, tak se mi dali 300 a potom, potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
0: První tanec novomanželský, vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
1: Jo, tak to bylo hezký, no, tak jak vždycky.
0: Vyzval vás tedy k tanci?
1: Jo, jo, tak.
0: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
2: No, to byla sranda. No, my jsme jeli domů, no.
0: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
2: No.
1: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus, ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo po otevření, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
0: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
1: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
2: To je pravda.
1: Jo, jo.
2: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
0: A pak co, šup do postele?
1: No,
2: Jo, bylo to dobrý.
1: To nebylo poprvé.
2: jako bylo to hezký.
3: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
4: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
1: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
0: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
1: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
2: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma, no a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Tím vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád.
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lubí. A cigán samý prevelice lubí. Protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo, každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe, pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak byli jsme na dovolené třeba. Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli. U Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se. A vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami. Tak tam byl ale dva dny. Potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo. To bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskvě, tak tam byla halus. Tak by seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No, protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. Jo, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší.
3: Ale aj mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje tady toto, aby bylo, jako, že se něco může stát tady po všem, jako stačí málo, no.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představit. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydržel. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, že ani nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo. To určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsou šťastné, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako... Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Ježiš, dívej se, ona už chodí. No a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce, a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a to jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, Ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbé den, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. No. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. Zaplať mámu, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli, jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no. Už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let ju. Takže to bylo všichni kolem ní a, čím, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím
4: snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kečáte.
6: No nekeca. To je od Petra z Carmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
6: Jo.
5: Proč to nám to dává ty?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: Jo. Vezmem na zahrádku. Jo. Tam valíme, budem kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No, fotku určitě. Fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No, přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamko.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
6: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak Na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňu?
4: No, aby to bylo tak, jak chci já.
6: Jak dlouho si češete vlasy?
4: To moc tomu nedávám teda vlasům.
6: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
5: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
6: A když chcete novou barvu?
4: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
5: To dělám poctivě, no.
6: U čeho se nejvíc směje?
5: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancuje.
4: Čeho? Na televize.
6: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
5: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
6: Chodí teď?
4: Ne. My si dáme spolu pivo, každé půl.
6: Raději večer nebo ráno?
4: Večer, v klidu.
5: Ráno.
6: Jo.
5: Ráno.
4: Ráno ne.
5: Ráno.
6: Kdo vyžadoval více něžností?
4: Tak asi já. Asi já.
5: No, mamka trochu, no.
4: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
6: Jak vám romanticky říká?
4: Jari mě řekne jedině, jak.
5: Jari.
6: Co děláte s rukama, když se líbáte?
5: Ježišmarja. No, ruky šmatrálky.
4: Já ani nevím, kde je má.
5: No, všude, no. Jak se dá, no.
6: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
4: No, hezky, hezky. Hezky je to, no.
5: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
2: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat nebo se naučit?
4: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
5: No, já...
6: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
5: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá, zdravá, zdravá.
6: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
4: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
6: A jak to máte vy?
4: Jak vám říkám, no. Děláme, co může.
5: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
4: Já, nemáme nějak, o toho nějaký velký představy, žádný.
5: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, tak já rád nejradši rozdávám.
6: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
5: Jo.
4: Vám budu zaplatit za to, co bylo.
5: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
4: Ale jo, no ale to není možný.
5: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
4: No tak jo, no ale tak jo, no.
6: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
5: Je fajn baba, no.
6: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete přivinout, přitisknout, přitulit?
4: Jo. Určitě, jo.
6: Je podle vás život krásný?
4: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
6: Za co byste mu poděkovala?
4: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
5: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
6: Je v tom pořád touha?
5: Jo, touha je. No, jo.
6: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
4: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsem ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
6: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
4: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
6: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
4: Denně.
5: Jako... Já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
6: Milujete ji?
5: Jo, určitě.
6: Milujete Jirku?
4: Určitě. Moc. No moc, no.
6: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
5: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
4: Děkuju. Děkuju za to, co byl vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokývl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu nelesklo. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovává takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď Součku budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konbičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická

0: kulovat. Někdy si náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček, trochu se ostýchaje užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbu, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastýřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak ten to dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo Pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla. To je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem, mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
5: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
5: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji.
0: Děkuji, už nebudu.
2: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
2: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
2: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzákem. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
2: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
2: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
2: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
2: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
2: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
2: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
2: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
2: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
2: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
2: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
2: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
2: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
2: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den. Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint, to byl přece...
2: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát.
2: A kdo ho hledá?
5: Baron.
2: To je legrace, vidíme. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
2: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Lifesey může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
9: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
9: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
9: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
9: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete. To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
9: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
8: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
9: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
9: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuj se buď já, nebo vy.
1: Vy.
8: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
9: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladů a za vaše životy.
8: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
9: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
9: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
8: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
8: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
8: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
8: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
8: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
8: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
8: Děkuji, děkuji. Poslyš, Jimmy, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příklad někde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
12: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
12: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
12: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
12: Ale ne, my si nerozumíme, vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
12: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
2: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
2: Pojď, Adame, pojď.
13: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
2: Náhodou,
13: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
2: A co te tak kází?
13: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje. No.
2: Tak tudy, Adame.
13: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
2: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
2: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
13: No, co pak?
2: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
13: Co si mám odne... Co, jaký hodiny?
2: Pán si nepřišel pro zboží?
13: Ale jo, samozřejmě.
2: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
13: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
2: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
13: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný, proč zrovna hodiny?
2: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
13: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, když ten kufr já neschovám.
2: No taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
13: Gumovou vestičku?
2: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
13: Dobrý.
2: Celník je pravda, nátura psí. Ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
13: Je šikovný.
2: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
13: To jaký aušus?
2: No ty hodiny, myslím.
13: A pozor, řekl jste aušus.
2: No to, co jsem řekl?
13: No podívejte se, hledajte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
2: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
13: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
2: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
13: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
2: Já pánovi nerozumím.
13: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
2: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
13: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
2: Sakra.
13: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
2: No, proč by nešli? No, co já vím?
13: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
2: Ale proč? No, co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
13: Jo.
2: Pán dostal vestičku,
13: jo.
2: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
13: Jo.
2: Já mám práci.
13: Jo.
2: Hodinky
13: jo.
2: Jdou,
13: jo.
2: Hodinky vždycky jdou,
13: jo.
2: Tak co se pán bojí?
13: Jo.
2: Já to s pánem myslím dobře.
13: Jo.
2: Já v rozumný věci vyhovím.
13: Jo.
2: No?
13: Jo.
2: Nechce pán například tranzistor?
13: Jo.
2: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá.
14: a Lacino.
15: Jo, no tak, jo, no. Jo, jo. Já tu nejsem o toho, no, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
14: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
15: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
14: Svatá. Pano, jako dupě, pán, jako balvan, říct
15: pane
14: si nedá.
15: Tadeáš.
14: Pán to teda myslí vážně.
15: Jo.
14: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
15: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
14: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
16: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Psí nádhraje, pán. A víc už neřeknu. Psí.
2: Dobrý, psí. Dobrý, dobrý. A nemlete těma hodinami. Co v tom peníze?
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůst se tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si, pať, svět facku je tě, a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No, ale a řekněte, on
1: se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže...
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak... Já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná z toho z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní, co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tím toto předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho? Jak
1: já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On se tak hrál už od malička. To už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka, Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem teď po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Ne. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný.
0: To věřím.
1: Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako hvězdami? Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Medřická, že jo, když se hrála, když vlastně nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný.

0: V poledne se hrál, nebo v poledne, v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
1: No, já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak věřím, že bych to také pak nedokázala opsat, protože to má člověk v srdci.
0: No, to je
1: prostě. Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
0: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, a tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
1: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
0: Tak jo, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaroško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé zpřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový jako to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a potom jevišti. Takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory, že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to, tak to by tak asi bylo, já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo. To k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku taky od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizích, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a to bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosil, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali. A to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A namaž tej chleba se s máslem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. A měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak jsem nosili ty bílý. A něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v půlce šli domů. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a teď, a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo, Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelnituš, Hello Dolly, já si tam všechno nesmudu. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemají, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíca jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tak
1: jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to takže no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu. A ještě se prvě přišli do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se zkromradila ze Šporclovou Sofii, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Za 10 minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neschlebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemmer, pan Sommer, se jmenoval?
0: Sommer.
1: Ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte ta Fantastika?
1: Myslím, že to byla ta Fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se ho vala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega, říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový užral v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže prostě, a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco.
0: Ano, to říkáte takže dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála. A měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovsky odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlyna ze vsi na zámek. No a tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené. Ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsem nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšte, nevím, vzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte.
1: To je všechno, to jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: jste teď, na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme dokud
0: to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína, 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom ústřiže, takže mě ho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda, někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let. Když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě a nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zazpomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No, dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhle tu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co to uvedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: Ano.
2: Takže to jsem povyrostl.

0: divadelní a říct, tady to je papíjo makaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
0: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
0: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra, když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
0: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zavzpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady co účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
0: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště.
1: Petr Benda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 1:30 a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám. A chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilovi. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roku, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byli jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny a chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, jsem měl Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chralic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ní peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že? To není,
0: říkal...
1: jak když se svítilo petrolejkou.
0: Ano, mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to, přeju vám štěstí, nejen v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát, já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slévárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme si to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září, naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: se. Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 3:15, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. A ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět to divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Škrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, ještě myslí, že ji jiná změna nemůže potkati, nežli naši sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani ne 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No,
0: no a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, no, ale my jsme už staří. Oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někou ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Figantu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo, a tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No, a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: noční lince. A přeju vám pěkný ráno, už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn, tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný skot.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je odštu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocné.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Vocne?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozor.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň viden.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je se noseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padl.

0: titulkama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
1: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
0: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
2: Slabou půl hodinku, pane.
0: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
2: Co říkal pán?
1: Abyste jel dál.
2: No tak proč to neřekne rovnou? Je!
3: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
0: I náběcti, pane Vicomte.
3: Och, musím pana Vicomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
1: Byl zavražděn?
0: Watsone.
3: Pan Vicomte je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
0: Doufám, že se mu daří už dobře.
3: Je už pčík, mimo nebezpečí.
0: A rukopis?
3: Pan Vicomte prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
0: Pane...
3: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
0: Znáte podrobnosti?
3: Všechny, pane.
0: Dobrá.
3: O, pardon.
0: Co je vám?
3: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
0: Tak to se týká Watsona.
3: Watsona?
0: Podrobnosti, prosím.
3: Před třemi dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
0: Proč do věže?
3: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
0: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
1: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
0: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
3: Cabantou.
0: Prosím.
3: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
0: Podezříval vás?
3: Vyloučeno. Pčík, pane?
0: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
3: Ano.
0: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
3: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
0: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
3: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
0: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
3: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
0: Vy nemáte rád senoseč, vidíte.
3: To by byla pro mne smrt, pane.
1: To snad ne.
3: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
0: Ale Watson je přece...
1: Holmesi, to není nutné.
0: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
4: Vysoce vážený pane Holmesi.
0: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
4: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
0: Prosím, v tom případě snad raději.
4: Tolik je jisto, vysoce...
0: Pouze Holmesi, prosím.
4: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
0: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone. Zničené stalagmity a také stalaktity.
4: To prosím nebyl pachatel. Klestili jsme si cestu.
0: A, chápu.
4: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
0: Cože? Pachatel se zřítil?
4: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
0: Snad.

0: Bohudík. Co pak je tohle?
1: Průvan Holmesy, svěží až silný.
2: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží pokračují dál, snad kilometry.
1: A proto to tak táhne.
2: Máme zjištěno, že ne všude.
0: Vy jste tam byli?
2: Přirozeně, pane Holmesy. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
0: A stopy?
2: Žádné.
0: Samozřejmě.
2: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
0: V hospodě dobré s užitečným?
2: Nikoli v jeskyni, pane Holmesy. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
0: Vysoce zajímavé, není liž pravda mocné.
1: Já nevím, kam míříte, Holmesy.
0: Na všechny strany, jak je nutno.
2: Velmi případné, pane Holmesy.
0: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
2: Staříka.
0: Kdo je to?
2: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
0: Můžete mě s ním seznámit?
2: Samozřejmě, čeká u vchodu.
3: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo.
0: A co bývalo?
3: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
0: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
3: Jo, to mám, to je Luftzugem.
0: Čím, prosím?
2: Jako průvanem, pane Holmesy.
0: To zajisté, ale proč?
3: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
0: No to bylo jistě zlé, pane.
3: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
0: Jaký člověk?
3: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
0: Lavorin?
3: Jo.
0: Snad labirint.
3: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jinak nevím.
0: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
3: Ani za nic, pane.
0: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
3: Já vám přece nic neudělal, pane.
0: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
4: Úplně, pane. Vaše přání?
0: 2 fůry lučního sena.
4: Sena?
0: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
4: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
0: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
2: Nakonec ten stařík souhlasil.
0: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
2: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
0: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
2: Jak jinak, když je uvnitř tma.
0: A pan prefekt?
5: Říkal, že poslal vás.
0: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
1: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte, pojďte, milí vocne, pojďte.
0: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
6: Ještě trochu trip du comte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
0: Ne, já už děkuji.
6: A vy, milý, vážený, pane doktor?
1: Ne, ani já už ne.
6: A pan komisař?
2: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
6: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
0: Jak myslíte, milý kabántů?
1: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
0: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
2: Prosím. Když dojeli ty dvě fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
0: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
2: Zejména, jak to seno roztřásali.
0: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko, vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
4: Oh, jak hrozné.
0: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
2: Ale jaké?
0: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
4: Nebohý pan François.
1: A odkud znáte toho muže, milý pane Cabantu?
4: Je to bratranec pana Vicomta.
1: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
0: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí Cabantu?
4: Pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
1: V kodexu Euricianus?
4: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byly potomky vizigotských králů.
1: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vicomte patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
0: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vicomte dřímal, rukopis ukradl. No,
4: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
0: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Cabantuse.
4: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
0: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
1: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem. Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak z hurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo? Skutečně, písmo se objevuje.
9: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi. Jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem? Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
6: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
6: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.